0: A ty jsi jednou na jednom zájezdě, já nevím, co jste to hráli za kus tenkrát, s čím jste to jezdili.
1: Já taky už ne, myslím, že to bylo z temna do dne, nebo z jedna do tmy, já nevím.
0: Tak nějak, ano, něco takového jste hráli, já jsem v tom nebyl obsazen a ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, že to byl kouzelník, nebo...
1: Loutkář, jo, loutkář. Myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl... neobyčejně dlouhý fousy.
0: Plnovous.
1: Plnovous, bych tak přímo řekl. A kdo taky jezdil, on se nějak přifařil, už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne.
0: Ano.
1: Mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, a jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto. To nejvlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, šmidrapáci, pak si čistí zuby kašpárku. A kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to... jak to obyčejně bývalo. Večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
0: vypil.
1: No, tak skvašenej.
0: Ano.
1: Skvašenej. Tenkrát ještě byl skvašenej. A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
0: Klích?
1: Ne polivku, klích. Klích.
0: Ty máš rád klích, ne?
1: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolego, říkali, pozor, Sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
0: No.
1: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam je chytli.
0: Jo.
1: Co? A vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí, bez trestě jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až sprdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
0: Já jsem moc krát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumím. Možná, já se nechci chlubit, možná, že by mě to napadlo, pochybuju, ale že bych šel ohřávat hrnec klíhu, to tedy oceňuju. Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
1: No já velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.
0: No. To je rybízovej mož, to můžeš. No.
1: Mirečku, tak, já myslím, že bychom to měli ukončit.
0: Prosím.
1: Já bych právě ještě jaksi nakonec měl takovou malou improvizaci. Já totiž jezdím po té naší krásné vlasti a tak s těma lidma se mnou stále ve styku a mě žádají všude, kde jsem, abych až se s tebou sejdu, protože jedna paní říkala, vy prý máte vystoupit v tom přenosu H. Kdybyste... Kdybyste byl tak laskav a ty prostě těch vzkazuje tolika, těch děkovných vzkazů.
0: No, proč říkáš paní, ale adresu si neřek.
1: No ne, ona byla tak stará, že nakonec... Já bych chtěl říct tohle, já jsem to, všechny ty přání nelze tady vyjmenovat, bylo to strašná...
0: Ani splnit.
1: Díku a tohleto, já jsem to shrnul. Všichni jsou ti vděční za to, že dokážeš mladým dávat moudrost, a starým vracet mládí. Za to ti děkuju. Oni i já.

0: No Jiříku, jsme u závěru a mě nezbývá, než ti poděkovat za tehdejší návštěvu i za dnešní návštěvu a za všechny příští. Já bych měl takový návrh, jestli bychom se tady opět za 20 let nemohli setkat.
1: Já bych to vylepšil, no, že bychom se mohli scházet každých 20 let.
0: Tak. Ahoj.

0: Vážení přátelé, Benda mě vzal trošku vítr z plachet, protože říkal to, co budu říkat ještě já. Ale já to budu říkat líp. Státní židovské muzeum přichází ze stálou expozicí, kterou za chvíli zahájíme ve Vysoké synagoze v Červené ulici, to je tady hned sousedství této starobylé židovské radnice. Pro nás, pro všechny je zajímavé a důležité, že se tato výstava opírá tisíciletým životem českých židů a jejich podílem na rozvoji kultury českých zemí. Jmenuje se ta expozice Millennium Judaicum Bohemicum a já doufám, že toto označení se stane nebo může stát tak známé, jako před několika roky byla například Velká Morava. A také ovšem je zajímavé, že plán oslavy tisíciletí židovského osídlení v Čechách a založení pražské židovské obce nebyl zatím úředně schválen. To by se dalo vysvětlit tím, že při jubilejích, která se vztahují k době, která je delší než život smrtelného člověka, jsou vždycky nějaké obtíže. Například vezměte svatováclavské milénium v roce 1929. Tenkrát se historikové zlobili jeden na druhého, protože oni se nemohli dohodnout, od kdy vlastně mají těch tisíc let začít počítat. A nakonec profesor Pekas vyhověl vládním požadavkům a doporučil jako jubilejní rok 1929. A v roce 1966, kolem plánovaného jubilea židovského osídlení Prahy, se nezlobili ani tak historici, jako spíš politici. A ne proto, že by se přeli, od kdy to mají začít počítat. Spíš proto, že v době 1966 naše zahraniční politika a problematika více než s našimi problémy byla spojena s problémy našich přátel a dokonce i s problémy našich zákazníků. Jak víte, náš zákazník, náš pán. A zlí jazykové tenkrát šeptali, že by prý Arabové a Asiřané a Féničané a Jordánci a Nubíci a Peršané nemuseli rádi vidět, jak se k nám sjíždí Židé z celého světa na milénium, a že by to mohlo ohrozit prodej plzeňského lahvového piva na dlouhodobý úvěr. A že by dokonce snad mohli také odmítnout naše dary, jako jsou petardy, rozbušky a rachejtle. Kterých v těch krajích rádi používají k oslavám Allaha a jeho proroka Nasera. A k tomu ke všemu návrh ještě vypukly na Blízkém východě události. A tak musíte pochopit, že bylo úředně doporučeno, tedy skutečný autor zůstane asi utajen, tedy bylo doporučeno, aby původně plánovaný rozsah zahraniční účasti se zredukoval pouze na hosty ze socialistického tábora. Nebych. A ještě dříve, než toto doporučení bylo usneseno, pouze ze Spojených států se přihlásilo více než 5000 zájemců, a nemluvím o zájemcích z jiných zemí. Omezením účasti na návštěvníky pouze ze spřáteleného tábora anulovalo smysl této výstavy ideově i materiálně. A přitom ani pořadatelům tohoto milénia a konec konců ani doporučovatelům o dolary nešlo. Šlo o toto. Na jedné straně potomci židů, jejich předkové nalezli v polovině 10. století v našich zemích svou novou vlast, chtěli milénia využít k pozvání svých přátel z celého světa. aby tato kulturní událost se stala naší zemi, naší vlasti a našemu státu důvodem ke chloubě. Abychom se mohli pochlubit, že v naší zemi byly a jsou demokratické tradice a že všechno, co je kulturní a lidské, nám nebylo a není cizí, naopak, že už dlouhá století je to u nás doma. Na druhé straně některým žákům Marxe, snad chudáčkovi ani nevědí, že Marx nebyl gój, šlo o to, aby se tyto tradice nepřipomínaly, neprobouzely. Jinými slovy, jim šlo o to zachovat status quo hniloby za každou cenu. Takže dnešního dne konečně zahajujeme milénium judaikum bohemikum v tom duchu, v jakém původně bylo zamýšleno. Řečí dnešních dnů by se dalo říct, že zahajujeme rehabilitaci. Já se však pokusím používat tohoto slova co nejméně, protože mně připadá, že rehabilitace je něco, co opravuje věci, které se staly jinak, než pravý zákon. Že uvádí do pořádku proceduru, že opravuje, ale že nenapravuje. Že opravuje chyby, ale nenapravuje křivdy. Uvádět na přesnou míru pravidla, ve kterých došlo k nepřesnostem, tomu, že dneska každý dobrý počítač neboli elektronkový mozek. A udělá to rychlejc a přesnějc než člověk. Ale nemůže opravit lidské svědomí. A napravovat může než svědomí. Odčinit nemůže nikdo nic. Neb mrtvého nevzbudíš, ztracená léta nevrátíš a probdělé noci strachu neobrátíš v sladký spánek bez starostnosti. A já přesto uznávám, že rehabilitace opravná je nutná. Jsme dlužní postiženým a sobě. Sobě jako národu, jako státu a jako lidu. Jako lidem. Jenže já si myslím, že bok po boku s touto, řekl bych, mechanickou soudní rehabilitací musí kráčet rehabilitace duchovní, rehabilitace svědomí a myšlení, myšlení nás všech jako celku. Jedna věc nedává spát a to je, když začnu přemýšlet, kdo byl autorem doptemna, na které tolik naříkáme. A vždycky mě vychází, že to museli být Češi a Slováci. Neboť jaké národnosti byl prokurátor? Jaké národnosti byl muž, který mačkal knoflík červené žárovce, aby dal prokurátorovi znamení, že obžalovaný se uchýlil od naučené výpovědi a že je třeba přerušit líčení? Já se hrozím domyslet, že to byli Češi a Slováci. Stejně jako ti, kteří ten zvonek montovali, jako ti, kteří napojovali odposlouchávací zařízení. Stejně jako ti, kteří v košených kabátech i v uniformách byli suroví na slabé a bezmocné. A co bachaři? A udavači a fízlové? A to bych se mohl ptát hodně dlouho a vždycky by mě vyšlo, že to nemohl být nikdo jiný než řada Čechů a Slováků. I když si to všichni usnadňujeme tím, že říkáme oni. A já si myslím a jsem si vědom, že je to, já vím, že to je myšlenka velice nepopulární, ale že v té špíně každý měl alespoň trošku omočený prstíček. A právě proto nám bude třeba naučit se myslet lidsky a demokraticky a humanisticky a logicky. To je veliká práce, protože se týká každého z nás a je docela snadno ji odkládat a také i předstírat. Ale jestliže chceme být jednou velký národ, a velikost národa není určena velikostí území, nýbrž velikostí ducha, tak nám nezbude nic jiného ještě dlouho, než na sobě pracovat. Považoval jsem a považuji neustále za největšího nepřítele člověka blbost. A z blbosti se narodil antisemitismus. Já nejsem tak vzdělaný jako pan Sartre a stovky jiných filozofů, abych mohl rozřešit anebo objasnit kořeny antisemitismu. Ale vím pudově a vím to jistě, že antisemitismus je jednou z největších příčin neštěstí lidstva. A vůbec ne proto, že ubližuje Židům, ale proto, že dovoluje hlupákům, zlým blbům, nečestným a zlým zbabělcům zbavovat se pocitu méněcenosti, ale méněcenosti, která je zasloužená a které se nikdy nezbaví. Tím spíš, když zůstanou antisemity. Protože v podstatě antisemita je nešťastný člověk. A antisemitismus nespůsobují Židi, protože nejde o Židy, neboť jak říká Sartre, nemýlím-li se, kdyby Židé nebyli, antisemita by si je musel vymyslet. Je pochopitelné, že po zvěrstvech, kterých se dopustil nacismus, by nebylo ani chytré, ani výhodné se hlásit k antisemitismu. A proto vynalézáme slova. Nová slova, zdůvodněná prodejnými anebo vystrašenými žurnalisty, hloupými ideologi, kterými nahrazujeme slova antisemitismus. A to nám dovoluje, abychom na jedné straně oficiálně kladli věnce na hroby Židů umučených fašismem, a současně nazývali Izrael agresorem. To nám dovoluje, abychom koncentrační tábory třeba v Osvětimi, abych nemenoval zem, upravili a ukazovali, co věčný pomník obětí nacistických vrahů, a současně vyhazovali z univerzit vědce a profesory a spisovatele a nazývali je sionisty. Kdyby to nebylo tak odpuzující, tak by to byla k smíchu, ta představa, že říkáme agresor národu, který měl být podle autentických slov prezidenta sousední země vymazán z mapy a smeten do moře. Muži i ženy Izraele se chopili zbraní a rozehnali útočníka. Útočníka vyzbrojeného nejmodernějšími zbraněmi cizího původu a rozhnali jako hejno vrabců za 3 dny. A to byli dělníci, rolníci, inteligence, jejich děti. A ti to byli, kteří se ubránili přepadení. A my jim za to říkáme agresoři. To jsou věci, nad kterými se prostě zastaví rozum. A tím spíš, že tuto náhražku za antisemitismus k nám přivál vítr od nejpokrokovějších a nejspravedlnějších států na této země kouli. Američané mají přísloví, které říká, že je zapotřebí všech možných druhů lidí, aby se naplnil svět. Vždycky bylo a je, a já se domnívám, že jich bude na světě víc lidí hloupých a nevzdělaných, než chytrých a vzdělaných, i když chytrost a vzdělanost nejsou na sobě přímo závislé. Já znám mnoho vzdělaných hlupáků. Byla ještě dlouho budou antisemiti. Jestliže tu dneska stojím a mluvím o antisemitismu, z něho se rodí fašismus, tak to není proto, abych bránil Židy, nebo abych se snažil ochraňovat, protože zaplať pámbu, Židi ukázali, že se bránit umějí a že se bránit chtějí. Když v minulém století pan profesor Tomáš Garrigue Masaryk se angažoval v takzvaném Hilsnerově procesu, vyčítali mu někteří čeští hlupáci, že je zaprodaný s Židům. Masaryk jim prý odpověděl, že to nedělá proto, aby bránil Židy, ale aby ochránil českého člověka před hlupáctvím. Těžko by se to dalo říct lépe. Já jsem byl vždycky nepřítelem antisemitismu, protože jsem ho považoval a považuji dodnes za svého vlastního nepřítele. A dějiny, a hlavně dějiny posledních 35 let mě přesvědčily, že antisemitismus je avantgarda fašismu. A cílem obojího je násilí, útlak, a to jest imperialismus. Židé nikdy nebyli národ násilníků, nenajdete v židovské kultuře nic nehumánního. To, co rádi označujeme za křesťanský projev lidskosti, má v židovské historii své dávné vzory. Podle mého soudu židé nebyli a nejsou nějací zvláštní lidi. Vždycky to byli normální lidi v nenormálních podmínkách. Proti přesile fyzické síly, která je obklopovala, se bránili úsilím vyrovnat se silou ducha. A tak tomu je i u českých židů. Víte, není třeba jmenovat všechny velké duchy židovské kultury, které naše země zrodila. Já jsem hrdý na to, že mezi mými krajany jsou lidé jako Sigmund Freud, nebo Gustav Mahler, Max Brod, Franz Werfel, Franz Kafka, Richard Wagner, Rudolf Fuchs, Egon Erwin Kisch, Otto Gutfreund, anebo Karel Poláček, Bedřich Feigl, Alfred Justic, Egon Hostovský, Karel Ančerl a jiní vynikající věci, umělci, spisovatelé z dávné doby i ze současné. A proto si myslím, že budeme muset začít rehabilitaci sami v sobě, naučit se myslet demokraticky, pak jsme to částečně zapomněli a částečně jsme neměli čas se to naučit. A to musíme proto, abychom měli svobodu. Ale svobodu, takovou tu lidskou svobodu, co nosíme a máme nosit každý v sobě. Potom snad bude jasnější, že antisemitismus je nepřítel této svobody a že svobodní nebudeme ani my, ani Slováci, ani nikdo jiný, dokud nebudou po světě plnoprávní lidé, to znamená i Židé. A dokud Židé nebudou po celém světě jisti svým životem a svou existencí, nebude na světě svobody. No a teďka bychom se mohli podívat na tu výstavu. Děkuji vám.
1: Nic nesplete člověka tolik, jako jméno vesnice. Třeba hrdlořezy. Kdo se bojí do hrdlořez kvůli hrdlu, tak se bojí docela zbytečně, protože v hrdlořezích, a to je statisticky dokázáno, se hrdla neřežou o nic víc, než kdekoliv jinde. A nebo nedaleko Konstantinových lázní, tam je vesnice Úterý. 6 dní v týdnu to jméno lže. A zrovna tak lhalo jméno vesnice Dejvice, když ještě Dejvice byla vesnice, když z Dejvic do Prahy se chodilo buď Píseckou bránou, anebo Oklikou. Nejspíš ještě se dalo věřit osadě nedaleko Dejvic, která se jmenovala Černý vůl. S ohledem na starostu to bylo jméno pravdivé, i když barvoslepé, neboť starosta byl zhrzavý. Vraťme se však do Dejvic. Řekli byste Dejvice.

tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější drž grešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od bustu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete. Dva čuníci pro dva lidi je moc. Chabě trval na svém farář. Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Povídá, já tu mám hladový krku jako píšťal u varhan a na faře tam jsou dva vepři na dva lidi. Načiž se zamračil. Čím více se mračil, tím úsilovněji přemýšlel. No, když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trošku večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka, hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják piva. Menší však spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb mezi oči, hnulo ovarem, ale malonko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo, no a ani se mě nechce podrobně popisovat, jak hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě, povídá rozespalý farář. A jak se vám tam celé vešlo? Ježišmarja, ne, že ho peču, že je kaput. No to jste ho asi hladem umořila, osobo, zívnul farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli prý by pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červinku nebo co. No ale to víte, Barko, ale to víte s radostí. Pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že prý už ho někde zakope. Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jaký cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo? Že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotný, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece

0: takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Barka se šourá až ke dveřím a poslouchá. No všem, tam se debužíruje. Asi už je konec, ale protože talíře a vidličky a nože cinkají do dětských hlasů a do dětského smíchu. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš, a neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká, a Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka, a kočičky, a Libuše, a pejsky, a aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou. Barka byla vstekem bez sebe. Ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, ale zapomněla, že spola stojí na špičkách na škopíčku na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil, škopíček ucukl, Barce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Stuha na znak na dlaždice v chodbě. Našli tam s očima v sloup. Dětem namluvili, že se Barce udělalo mdlo a poslali je spát. Jenomže Barčino mdlo trvalo trošku dlouho na to, aby to bylo jenom mdlo. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře, jo, jo. A jak to všechno vysvětlíme? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu, kvůli praseti, znáš lidi. Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učiteli neposlouchal, vzal pytel počuníkovi, vecpal do něj Barku, hodil si to všechno přes ramena a šel.
1: Kam jdeš? Láďo, Láďo, Ládičku, tebe chytnou? Já už tě neuvidím.
0: Učitelová se mu věšela na krk. Za chvíli jsem tu, konečil ji. Nikomu neotvírej. A spolkla ho tma. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl ji posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by ji vynes na zvonici a tam by ji pak našli, a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta. Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak proběhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dal jí do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vyda ho, a vyda ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrás ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská, co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská, hej, hej, hej, hej, a to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále?
1: Barko.
0: Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam jí dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi zlakoty utlou. Znáte lidi? Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má božákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého protmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekají, čekají. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč. To je starosta z Dejvic. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů pěkného, statného koloucha, jenže je v tom přece jenom malý háček. Starosta nese pytel, to je pravda, ale je to pytel, který pustil Kubát. Zatímco Kubát utek s pytlem, ve kterém byl starostův kolouch. Takže Kubát po tmě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky koloucha, zatímco starosta vcházel domů do kuchyně a povídá ženě: jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská Barka. My víme proč. Ale starostová to nevěděla a když spatřila, jak se Barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Teď tu obě leželi vedle sebe jako dva špalky. Starosta, bývalý dragoun, ten už něco v životě zažil. Tak celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrst to na starostovou. Samo sebou, že Barku přitom taky polil. Starostová si sedla. Barka si sedla. Starostová vstává, Barka vstává. Starostová ječí, Barka se nezdržuje a hurá ze dveří do tmy. Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel.
1: Ne,
0: neslyšel. A Kubát jako slyšel?
1: Ne, taky neslyšel.
0: Tak proč se jako teda Kubát ptá?
1: No, jen tak.
0: Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce? V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel.
2: Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. A co jako říká doktor? S úlevou se ptal Kubát. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říct si učitel, ale pro všechno neřekl. Farář odcházel a jak se v dálce zmenšoval, Kubát s učitelem se za ním mlčky dívali. Od Prahy foukal studený vítr. Nad krajem visela špinavá peřina plná sněhu. Kubáta zastudila v týle solo vločka a zívnul. Kouk na nebe a pomalu šel domů. Učitel ještě chvilku lelkoval, než vešel do školy přiložit do kamen. Vloček přibývalo, v Dejvicích začal nový den. A tím to vlastně končí. Jestli jste doufali, že barka se napravila a přestala lakotit, že učitele tlačilo v žaludku i ve svědomí ukradené prase, že Kubár dostal rozum, důstojný pán, že našel důstojnost, že Dejvice si odhlasovali změnu jména na Hamonín, tož teda, to jste si raději měli přečíst nějakou pohádku a neposlouchat tuto pravdivou příhodu.
3: Rádio Jichtcimbálka, Rádio Jižní Moravy.
4: Tak, přistupte blíž, pane šetitele. Přistupte ke mně, tak. Hospodářství je velice zanedbáno, ale doufám, že se naším společným úsilím záhy podaří zvelebili byt. Jo. A tady vám musím předložit knih, tady, jak vidíte, je pěkně, krásně, názorné, no, napsáno. Čtěte tady leto. Jak přesazovat ty fuksí? Teda, ty, jak je to napsáno? Moment, já se půjdu. Fuksie se víme z hrnku a prostě se všemi kořeny přendá do jiného. Dívejte se sem na moje prst. Třeba přitom dát i bedlivý pozor, aby nebyly kořeny poškozeny. No. Tak vidíte, milé židitele, to je lehká věc. Necháte duby krásně vytáhnout ten zemní, převezete je na místa, které vám označím, a novoznačených místech budou, se musí vykopat takové velké takové jámy a tam duby strčíte a ono to půjde kancelář, to půjde dosi na hlavě, no. Já mám vůbec velký plán, jak zreformovat svý panství. Plány ty musíme provádět systematicky a neúnavně, jinak se to všecko zdrží. Ovšem, na první pohled se nám bude zdát něco takové jako obtížné, takže to není třeba, bude taky třeba ne, že to třeba nebude provedenitelný. Jako s těmi dubinou. Tady máme ale odbornou literaturu všech oborů. A k dispozici máme tak ještě tedy ten naučný slovník. Začnete s přesazováním toho nejstaršího dubu před samotným zámkem. Ale tady musíme hlavně dát pozor na ten kožený. Kožen musí se opatrně ze země vydobit, víte? A stupem se musí počínat jako s tou fuksí. Přece jste četli, že kožený fuksie nesmí být poškozený. A dub je jako fuksie, to je jedno a to samý. Dub je taky květina. Chci mít všechny duby za zámkem u rybníka, nebo lepší by uděláme to. Tak vyšusíme rybník a místo ryb nasadíme tam duby. Kolem rybníka pak uděláme sedátka a tam budu vždycky večer sedět, až budu mít velký zorg z starosti a tam budu odpočívat. Ja, apropos, milí židitele, kdy duby kvetou? To asi to na nám nevy důležité, poněvadž kdyby měli poupata, tak nemůžeme přesazovat tasky, to nejde. V té knize stojí, že ani fuchsie se nesmí přesazovat, když kvete. Myslím však teď na podzim, že moje obava úplně zbytečná a jedna věc však mě dala hodně přemýšlený. Fuchsie se má přesazovat v teplý místnosti, a to u dubu není možný. Jsou však taky citelná chladna a proto jsem to rozluštil velice prakticky. Budeme zahřejovat půdu kolem dubu při přesazování a za tím účelem se postaví po vysušení rybníka malé cihlářské pece, ve který se bude ohřejovat prst. Ne prst jako fingen, teda prst, jako teda, tedy, jo, prst, která přijde dojam na kožený. Přesazování dubu budeš prováděno ve dny, poněvadž ani fuchsie se nedoporučuje přesazovat v noci, aby neutrpěla zeleň jejich listů. Myslím taky, že v době přesazování by dubům velice škodil dešť. A proto, až se bude dub vyndávat ze země, musí dělníci, kdyby pošelo vylez nahoru, na dub, nahoře, na vrcholík a sedět s roztaženýma paraplatama, teda deštníky, tak dlouho, pokud bude pršet a pokud práce nebude úplně skončena. Já. A ještě jedny věci s váma musím s váma promluvit ještě jedny věci. Místo dubu nasadíme do prázdných jam palmy tatlovníku. To je nápad. Bude to velice pěkně a z nich sklidíme první úrodu a v zájmu hospodářském bude mnohem výhodnější a vůbec snad ještě lepší sázet datli. Přemýšlel jsem moc o tom a shledal jsem u nás třeba doopravdy hospodářství zreformovat. Proč u nás nikdo nesází datlovníky? Proto, poněvadž jsou líní, datle se budou pak vyvážet z našeho panství do celého světa. Půda, tedy i tady nálamně moc příznivě. Včera jsem byl v polích a byl jsem ale moc překvapený. Myslím si, jakou my máme pěknou žípu. A šafář povedal, prosím, pane parone, to není žípa. To jsou brambory, to jsou kartofle. Z toho je vidět, když člověk si splete brambor ze žípa, jak zde musí být půda dobrá. Ale ty výhonky bramboru byly velice sešly, to se mi nelíbilo. To se pak poláme. Proto na příští rok musí se dát ke každému bramborovému keže dlouhý kulík, na který se pak ten stvoj, přiváže, tak, jak jsem to viděl na ta chmelnic nebo na vinic. Bude to taky výhodnější, poněvadž brambor se poplazí do výška a nezarostou do země, takže je nebude třeba vykupávat, nebož jen česat, což je rychlejší, to je to lepší, čistší práce a každý ho to přesvědčí a o dokonalým racionálním hospodářství. Tak musíme hledět šetřit spolnostma. Proč pak čum čertom se na jeden lán sází pšenice a na druhý žito, na třetí ovese, na čtvrtý ječmin, van umdem, pročka? Víte to tedy, šafáži? Zarazíte a uděláme to tak, že zezrna všech těch druhů, všechny zrnka těch druhů se smíchají. Takový dohromady a zasejí se dohromady tak, že bude na jednom pole a na tom všem bude jeden klas pšenice, ovsa, ječmene, žita a to všechno bude vedle sebe. A tím ušetříme místo. Když se to nasije dohromady a nebude se to muset žít, jeden den ovoc, druhý den žito, třetí ječme, čtvrtý den pšenice. A zároveň tím ušetříme čas v zimě, kdy lidi nemají co dělat na poli a budou vymlácení, všecko bude vymlácení zrní, přebírat se bude házet na čtyři různé hromady podle toho, jaký druh obilí to bude. A později to učiníme ještě jiná opatření. Není cumka například, uděláme opatření proti krupopeti. Obilí se bude pěstovat pod velkými kolnami nebo pod plachtami, taky nasejeme kakao a kávu na straně jižní a budeme pěstovat a budeme sejt i krupky. Pokud se týče drůbže, odvážně musíme učinit abatas, tam musíme učinit na velikou nápravu. Kůžata musíme pěstovat velká a proto musíme křížit husy se slepicima a dávat bedlivě pozor. Ale dávat pozor, aby kohouti, když slepice vrhne kůžata, aby je kohouti nesežrali. Kanci to taky dělají, že sežerou šelata. Vepři potom dělají velkou hovadinu, že se válej blátě, to jsou potom voškliví a tím trpí jejich maso. Proto musíme dát všechna prasata natřit a s lakem, tedy lakem na železo a těch pár dní je šušit u kamen. Natřený prasata, kteří se tak potom válejí v blátě, poněvadž se jim nelíbí jejich světlá barva a chtějí být černými, přestanou se, když se jim vyjde takhle vstříc, přestanou se válet a budou zase veselější. A pak hlavně krávy. Tyze krávy musíme dát zřížit párny lázně, aby snášeli víc mlíka. Poněvadž když budou zdravější, tak mlíko bude šmakavštější, takový chutnější. No, tak milí pane ředitele, musíme postupovat svědomitě a nyní si mějte hezky a přemýšlejte o tom, co jsem vám říkal, good, a dobře přemýšlejte, to vám kladu na srdce.

0: pánovi. Pánovi. Patočka.
1: Prosím, pane barone.
0: Jestli ten pták ještě jednou kukne, tak střílel. Má moje milostivé svolení. Pánové, děkuji vám s pohnutím, že už po třetí mě vyznamenáváte první cenu. Vaše uznání mě vhání slzy do očí a hlas mi selhává. Ale tolik vám musím upřímně říci, že jste mě učinili velkou radost a rozhodovali jste spravedlivě. Patočka,
1: prosím,
0: daj to někam, aby se to Jezusku nerozbilo. Nerozpláklo. Tak, a teď, abychom se napili na zdraví víceně oceněného. Na zdraví.
2: Na zdraví.

0: Já se divím, že mám ještě tak pevnou ruku. Mně se ruka nezachvěje. Já střelím ku příkladu babočku v plný prudkosti. Na důkaz mého mistrovského střeleckého umění vidíte zde trofeje mnou ulovené. Ovšem ten kus, co tam to visí, ten se neskolil já, toho spálil můj dědeček. Ten byl střelen na dvakrát. To byl rekord. Ovšem to je neuvěřitelná historie.
1: Pane barone, byl byste tak velmi laskav a ráčil nám vyprávět onu historii.
0: All right. No, musím vám říct, že můj dědeček měl ránu, jakou měl málo kdo. Tenkrát ovšem nebyly ještě zbraně jako Lancasterky. Můj dědeček měl pušku, ta se jmenovala Muškatelka. Jednou šel také v horách, takovým lesním průsmykem, a už byl unaven tím celodenním střílením a občerstvoval se višněmi, které si k tomu účelu naškubal. A jak tak kráčí a poliká, tak najednou se mu zatmělo před očima. V průsmyku se mu zjevil jelen, že nábytkový vůz je proti tomu dětský kočárek. Dědeček neváhal, strhl pušku z ramena, namíří, cvak. Rána nikde.
2: Neměl nabito.
0: Z kraje dědeček myslel, že má ucpanej lao. Podívá se do hlavně a hlavě čistá jak zrcadlo. Nestratil ducha přítomnost, sáhnul rychle do torby. V torbě byla poslední patrona a na neštěstí bez koule. A jelen stál a díval se smutně dědečkovi do flinky. Dědeček nestratil ducha přítomnost, dal do patrony pecku z vyšně, nabil prásk. Střelil jelena mezi parony. Jelen se vsepěl, zahrval, přeskočil dědečka, ten se sehnul a než se vzpamatoval, byl pryč. Jelen. Teď přijde ovšem něco velmi zajímavého. Asi tak po pěti letech zapadnul zase dědeček do toho horského revíru. Jak tak kráčí tím lesním porostem, najednou vidí, jak tam kvetoucí vyšeň chodí sem a tam. No to víte, pánové, to není denní zjev, aby kvetoucí strom chodil z místa na místo. Dědeček se blížil neustále za tím turistickým stromem, až přišel na Mělčinu, na Mětinu. A tam stál ten zázrak, ten obrovský jelen, kterému mezi parohy z těch pecky vyrostla krásná vyšeň, která byla zrovna v květu.
2: Tak ho pěkně složil, že?
0: Děpa? Dědeček si řekl, přece nezničím takový krásný stromeček v obalení květy.
2: A tak co s ním udělal?
0: Co udělal? Počkal si, až ty višně dozrají a pak ho teprve složil.
3: Prosím ho, co to dělá?
4: Pan baron s ním přál, abych celil.
3: Teď on je úplně namol.
4: Rešte pro minut, pane baron, ale ono mi to vyšlo samo od sebe.
3: Samo od sebe, to přece není možné. Ze zbraní musím zacházet opatrně. No. Mě to takhle vzít a takhle. Vidí to? Já nemusím ani mířit a trefím.
5: Pane barone? Pane barone?
0: Ty nebudeš věřit, co se mně teď stalo? Po cestě je Zámecký.
1: A co, pane barone?
0: I tomu nebudeš, Ronalde, věřit, co ti teď řeknu. Tak já jdu z ty Zámecký, jak obvykle víš. A chci si nasadit veselou píseň Skáň. A jak tak chci nasadit, tak najednou koukám, že za mnou slyším zvláštní funění. Ale takový ty podivný funění, že mě to... Já z kraje myslel, že jsem to já. Ale já to nebyl.
1: Je.
0: Obrátím se a za mnou ty živý medvěd.
1: Je.
0: Já tomu nevěřím, víš? Ohlídnu se rychle, vyvalil jsem oči a to jsem neměl dělat. To toho medvěda tak rozdráždilo, že se vidím, že jsem mu viděl, já se postavil na zadní nohy, víš, a mu ven. No to víš, to teďka flintu jsem neměl, nic. No tak jsem, každá rada dobrá, tak jsem si neviděl nic, no tak udec, víš, ano. Každou cestu znám, ale co ti mě napadlo, já jsem běžel směrem k Prášilovské rokli. Naštěstí přes tu rokli, kdy byla natažená Smrkovice, víš, tedy Borovice, víš, tak já ručkuju proti Borovici, nevědám, pořád ti taky za mnou les, já koukám, jestli se mě přibližuje, najednou si ti mě napadlo podívat před sebe a proti mě druhé medvěd. Podle zubu jsem poznal, že je to samice, a za tomu samcovi naprosím. Tak teď jsem přesně tady medvěd, za mnou medvěd, já v prostředku a pode mnou propast. A co jste udělal? Co jsem mohl dělat? Nechal jsem se sežrat.
6: No snad jsem tak moc neřekl, dědečku.
7: Rádio Jich Cymbálka.
8: Ivančice. Zajímavé moravské městečko, kde se Vladimír Menšík narodil a prožil dětství. I nedaleké Brno, kde studoval. To jsou místa vzpomínek i nezapomenutelných prožitků, jejichž stopy najdeme v celé jeho herecké práci.
9: Tohle, já bych řekl, taková část, Vančická, taková, jako by se řekl dneska, rekreační oblast, zábavní.
10: Je, tady je chat možný,
9: No já jsem myslel, jako takový kulturní útočiště, protože vody jak živa tady stávaly kolotoče, že ano? Tady si vezměte, tam u Jakuba se odbývaly poutí, já nevím, proč to potom přestěhovali na náměstí, že to bylo tak romantický, celá ta cesta, tam ta křížová cesta nahoru. Tam první, kdo vám padl do oka, byl takový rázovitý stařec, pan Svoboda, ano, říká se mu Vančický Ruso, celník, že ano, malíř, výtečný malíř, naivista, nechále ještě s tomu tak teda neříkalo, který tam stál pod takovým stromem velkým, nevím, jestli to byla lípa, nebo kaštan, nebo co to bylo, nebo ořech, a prodával svý obrázky a nikdo netušil, s jakým umělcem tedy má tu šest, já samozřejmě taky ne, že ano. Hned vedle byla paní, prodávala okurky a nařízení lák z těch okurků, a pak ty boudy, tam bylo to krásný. Tím směrem taky dál potom je zas takový, řekl bych, letovisko Střípský mlýn. To je velice krásný koutek, tam sedávával a rozjímával Alfons Mucha s tím starým mlynářem, s tím majitelem, panem Mácou. No a co bych tak ještě tady řekl? Tady jsem si taky prožil první lásku. Nebyla to dokonalá první láska, protože ona o tom nevěděla. Já jsem byl takový rozplachy, jmenovala se Márinka Kabelková, měla sestru Hedvu, já jsem dlouho váhal a tím jsem to právě prošvih celý, no.
11: Pane Menšíku, znáte mě, myslím, dobrý že ne, ne?
9: Ale ano.
12: No,
11: jak jsem vás vždycky pohlavčí na Sokolovně, to už se zapomněl, že?
9: Nezapomněl, na pohlavky asi pamatuju. Dobrým samozřejmě.
11: Dobrý, vždycky. Ano. To jak... Jak se říká, ne?
9: Když škoda rány, která padne vedle.
11: Já jsem si netroufal, říkám, že oni tam něco natáčího, taky ho nebudu rušit.
9: Nikdo nechce věřit, jakých tady bývalo ryb,
11: no, ne.
9: Že na rybářském lístku byl dovětek, že se nesmí, když šli parmi, že se jí nesmí chytnout víc jak 50 kilo za den.
12: Ano.
9: Že to bylo?
12: Je, jo, jo.
9: Kluci Jedličkovič, on je taky ubývadla Jedlička. Ti měli na jedné straně, no Milan, na jedné straně měl pytel na ryby, na druhé straně pytlík s kroupama.
13: Pořád.
9: Tamhle se stálo v řece, nahodil si žádný bambusový put na konci vlasec, nahodil proti proudu kroupu, přišlo to k němu, sundal z toho rybu, hodil do pytle, zase kroupu, co kroupa to ryba, je to fakt? Tady sama vidíte, já jsem říkal tři řeky, ale jsou tady vlastně už jenom dvě. Protože ta Oslavka tak nějak bez mýho vědomí vyschla natolik, že je to takový potok. A tady jsme plavávali taky.
14: To je ten menší kup La Manche.
9: Ten La Manche to je vlastně tamhle k té špici, že jo? To je to nejširší místo tam směrem k Malovansku, no.
15: Já už nemám žádný soukromí, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích, mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli, tak tam byly jistý obavy, a tak jsem se narodil v porodnici a v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí, já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, až to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá, nic. Velice slavné město, protože tam vlastně byla v době vysokého učení bratří v Ivančicích nejslavnější tiskárna z českých zemí, sice ne nejstarší, ale nejslavnější. Působil tam Jan Blahoslav. Jan Blahoslav, který napsal první teoretickou knížku o hudbě, muzika. To je latinsky. No já prostě samozřejmě, když jsem se narodil, tak ne, že bych koukal, já jsem v Ivančicích nebo něco takového, já měl úplně jiný starosti a s tím ne. No ale prostě v těch Ivančicích jsem si to začal považovat, až tam byli slavní rodáci, předchůdci naši, na ředitelem na škole byl ředitel Vašek, což byl rodný bratr Petra Bezruče. Ten tam taky asi dvakrát zajel do Ivančic, pak mu tam někdo hvíznul sako, tak už tam... No. Prostě já jsem v těch Ivančicích prožil i lásky. Bohužel jsem se zamiloval do jedné dívky, která byla z dvojčat. Byli k nerozeznání, takže jsem skončil vlastně neslavně. To je takový známý případ, jak se ptá někde v kanceláři kolega kolegy. Poslední nováku, ty prý jsi vzal manželku s dvojčatem. Pa ano, ano. Ale prý jsou ty dvojčata k nerozeznání. On pa ano. Ale prý ta sestra žije s váma ve společné domácnosti. On pa ano, tak pomáhá manželce s různýma věcma. No dobře, ale jsou k nerozeznání, jak poznáš, která je která? On pa, to nepoznám, to je jejich věc. Takhle prostě s tou láskou dopad, tak jsme se prostěhovali, no. Já v těch Hicmanicích to už řeknu jenom to, že v těch Hicmanicích to jsou krásný lesy, těsnohlídkový lesy, kde psal Lišku Bystroušku a tak jsme tam pytlačili. Střílet jsme neuměli, když jsme se skoro vymlátili celá rodina. Tak jsme potom se věnovali písmáctví, no to je tak všechno, co bych vám... Já jsem se narodil v Rybářské ulici a tam na konci té ulice je Sokolovna. A je to fakt, že při tom sportu, kdy lidi ze sebe vydávají všecko, kdy prostě ztrácejí, bych řekl, takový to, jak si každý se stylizuje do něčeho, tak tam se to hodně pozná. No tak já zase jsem tolik nedosahoval takový výsledku, pro který bych musel úplně jako zahodit všecko, co jsem si o sobě myslel. Některé sporty jsem opustil dřív, než jsem se k ním vůbec dopracoval. A byl jsem nářadovec. Přesto mám ale největší svaly na prdelce, protože jsem měl tatínka, který ze mě chtěl udělat slušného člověka. To se mu nepovedlo. Nás to bylo spousta zázračných dětí, pač. A nelišili jsme se v těch Ivančicích. Jak bylo trošku teplo, tak nám vzali boty. Všichni jsme měli jen glotový trenýrky, i děvčata. I když nutno říct, že děvčata měli takový pufny a měli to na gumičku, aby nebyli tak snadno přístupný, ale... Já jsem, jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, Takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď se v tí maminky koukají a ona: jak to není moje dítě? Teď tam přiběhli i primář, a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte se, má cedulku na nožice, ona pá: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli dát do toho, ne, teď ty maminky nechtěli vůbec prostě dávat ty děti od sebe, a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různě a takovýhle, aby si je... A ta moje maminka, jak mi to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávila, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl, nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
12: Zdraví, já vám jenom říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od Medeže, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je rozsvítí vánoční stromeček, a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No, já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích, protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, hoj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrýho, neseš na památku, hospodáři štědrovku, krávám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepali do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešili, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na 4 směny, pak jsme neměli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dále, a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pak ty se postili od rána. Ty nám dělali nadhorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám, od toho jídla nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece, ježer. Tak jsem ho hned, jsme věřili na Ježíška. Tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou vzali do kůň a tam jsme omlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, a on řekl, mě mou rivíru nevezmete, aby nám nedá vůbec nic. Na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mi byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku a teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky na ty, a tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Stolik je 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavej, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří asi. Teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávali tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímá, ty skleníčky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dost založený, dítě mi začalo být ty skleníčky, to jsem si pásilo, to je jedna opuštěná tady, nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nebýval, tak jsem jí hvízdul. A je to zajímavé, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stojný volej. To bylo něco tak hrozného. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako, co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to víme ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svýho vůli, že ten fuj tady pijou v takovým množství. No, takže já jsem až 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moraví teda, nestal, no. Já mám teď takový, ještě musím říct, kdyby se mě náhodou něco přihodilo, abyste byli připraveni, mě vypadávají zuby. Já mám normálně regulární paradentózu, ale takovou pozvolnou. Pak ty zuby tam mají dost místa, tak si dělají ještě větším. My jsme takhle seděli, s herci jsme dělali dětka Josefa, vedle seděl Homola, z druhý starý pan Záhorský, já jim chtěl něco říct a vypadl mě knedlík. Já pám, to stáří je hrozný, já už neudržím sousto. Homola pohá, já moč, kamaráde. Ha. No ale... Ne, já to musím... Já musím teď říct, prostě já jsem tak byl zoufalej z toho, řekl jsem si, když tak starý zase ještě nejsem, proč mám být bez zubů a teď, tak jsem prostě nad tím hořekoval, že mě tady upad, aniž byl nějaký nahlodaný, že byl zdravý takový. A tam seděl Milda Kopecký a povídá, po 50 už od těla nic nečekej, nečekej, že ti něco naroste, už ti budou věci jenom upadávat. Pořiď si takovej slovníček, jako mám já, a každou sobotu po koupání si napiš, co ti zase upadlo. Nemůže se nic. Ale počkejte. Jirka Sováku, ten povídá, to není otázka upadávání, neupadávání. Zpomaluje se rytmus, povídal. Já už jsem tak pohodlný, že si i při malý straně sedám na prkínko, povídal. Já ho musím docitovat. Jirku Sováka, on povídal, ale ten život je tak zařízený a ta příroda je tak milosrdná, že nejdřív běháme pořád, kdo vejš vyskočí, kdo hloubš upadne, kde něco je, kopnou do toho, najednou vidíme, to je babička, tak zase vedle něco to. A pak najednou, kde můžem, tam si sedáme, jen tak na kousek, aby jako, že jsme tak furt připraveni ještě někam běžet, ale už neběžíme tolik. Pak už si sedáme hloubš do ty židle, pak už koukáme, kde to má takový víc nakloněný opěradlo. A on pá jednoho dnes si chce žít. Kapesník, to ti brání do kapsy nějaký prkno a seš vrak, vypovídá. Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozval, pá, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už od jak živa tvrdím, že ve všem negativní je pozitivní náboj a v obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řekl, že dík lenošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On vymyslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky již, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mě jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, než sníte polívku, já než vás vždycky obsloužím, já stejně něčeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho. A
15: Povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pošněli hospodářský zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu, a on pamaž, na brouši nejdí. Alexi čet noviny na otomani a v tom slyší, Pepíku! On pá, co je, srp máš navroušený, ona povídá, ano, ale já nemůžu se krdy, já si k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no v tom ti nepomůžu, a pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k té jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačet do novin, zase Pepíku, on pá, no pro Krista pána, co je porá, ona povídá, pojď mě tát, já se kám furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, táhlí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj. Po mamince z Ivaničic, po tatínkovi z Řicmanic, to jsou ty těsnohlídkovy lesy, a po povaze z Macoky, ale z propasti. Nebo aspoň jedovnického propadání, jo, tam to je Jižní Morava, tak spíš směr Znojmo. Tam už tak vínu se nedaří, já jsem tam prýma okurky, ale z toho se neopijete. Já mám zase smůlu, mně se strašně líbilo, jak se podepisoval třeba EF Burian, AC Nor, FX Šalda. Já to nemůžu, si se vám dovolí, protože já jsem Vladimír Cyril. To je strašný. Víš, to menší vtovost, jim to beru, ale tam. Když jsem byl malej, jestli jsem měl kroj, no, měl jsem kroj, dokonce když jsem byl větší. Já jsem pak měl potíže s holínkama, mám vysoký nárt, a takže já jsem si protrpěl hody vždycky a takovýhle věci. Možná proto jsem čas od času sedával častěji tu bevýčepu. Pastor byla strašně, strašná bolest. Já měl vytávný předměny, no. Já jsem nepil leta, víte, já mám astma, takže ta životospráva u mě hraje velikánskou roli. A přijel jsem na Moravu a teď já jsem vyzbrojen takovou teorií, že bývalý alkoholik už nesmí nikdy pít, protože už nikdy nemůže pít s mírou, ale já jsem si řekl, jestli pak jsem to třeba nezapomněl nebo něco, že jsem tam na té Moravě ochutnal se, nezapomněl. Když jsi talentovaný, nezapomněl. A pak to ale dlouho trvá, než to ubrzdí. A teď já vám něco povím. A já hned jsem narazil, já měl dva odborný poradce, sklepmistry, takže jsme měli pracoviště vlastně ve sklepě. A tak jsme jako mě nalili a já jsem to do sebe takhle huknul. A oni pají, opravdu jste z Moravy, to jste v té Praze lepěkně sparchantil, co pak takhle se pije víno. A já pamatuju, jako tak se aspoň podívejte na tu barvu a přivoňte se a dejte si malinko a ochutnejte a pán Pilí, jste někdy pražský výběr. To nebylo to, co mě nejvíc vadilo, když jsme teď byli právě tam na té Moravě a to mě na tom vadilo to, že jsem si uvědomil, jakou výhodu měli herci, když byl němej film, že mohli popít, nebylo si, že jak blekotají. A jakou výhodu měli i ti, co dělali zvukový film, ale černobílej, že nebylo vidět ty krvavý oči. To by jsme si nemohli tam najednou. Ruku v ruce s tím jde to, že jednu známost takzvanou vážnou opouští a k druhý na vojně se přichyluje. Ale tam je to mnohdy podmíněno tím, že vytržen z rodiny, připadá si osaměl, najednou někam přijde, tam je teplo, dá jim polívku a řekne, já si tě vezmu. Stačilo by, kdyby si vzal kam na tu polívku, že jo? Já nemluvím teď o manželství, ale o známostech. Já jsem byl bojčení situací, že mě opouštěli. To je daleko horší. Dokonce mi jednou maminka usoudila, že ta dívka se pro mě nehodí, že když chci něco dosáhnout, že musí studovat a nechodí po nějakých zkouškách. A měla takový na mě vliv, já jsem musel tak poslouchat, že mě diktovala dopis ty dívce. Že se musí učit a že mě to odvádí od toho učení a tak dál všecko. A to z toho bylo tak cítit, že to diktovala maminka, že já jsem pak, když jsem poslal ten dopis, tak jsem se jí vyhýbal, jednou nebylo vyhnutí, pak jsme se potkali v ordinaci u doktora, ona pá, pozdravuj maminku, blbečku.
13: Hmm.
12: Myslím, aby se diváci nenechali mýlit tím velkým potleskem, to jsou sami mý příbuzní tady, nejen v Brně, ale v Řicmanicích a v Ivančicích. Já taky nebudu oproti těm hostům, kteří byli přede mnou, vzpomínat na Brno, protože já do Brna pořád jezdím, mám tady rodinu, takže já jsem vlastně Brňák pořád. Já spíš, když je předvánoční doba, bych zavzpomínal na Vánoce. Na jedný nebo možná jediný ze svátků, který touží člověk prožít v rodinném kruhu mezi svýma nejbližšíma a který v mém životě, ať už jsem byl v Ivančicích, v Řicmanicích nebo později potom v Brně, hráli dost velikou roli. Sice byli méně nákladní, než jsou dneska, dokonce tatínek vzpomíná, že u nich Vánoce byly nebo probíhaly tak, že maminka uvařila tenkrát daleko víc polívky čočkový než jindy. Chlapci to snědli, děvčata zpívali koledy nebo dělali nějaký takový ty zvyky a kluci vyběhli a měli dutý klíče a dali do toho hlavičky za sirek, do toho hřebíka bouchali, takže vlastně ty Vánoce se změnily v takový strašný rachot po Řicmanicích. No já jsem jezdil do Ivančic, později předtím jsem tam bydlel, kde byla babička, všichni jsme se u ní sjížděli. Ale protože my příbuzní měli zahradnictví, tak jsme chodili s chlapcem a já měl nesmírně pracovitý bratrance, takže já už jsem pak nemusel dělat nic, oni toho starali. Jsme chodili do lesa, sbírali jsme mech, chvojky jsme sbírali a jmelí, ten mech a ty chvojky byly na polštář, na kytice nebo na takový ty polštářky, které dávají příbuzní těm, kteří už těch Vánoce nemohou zúčastnit, no a jmelí to vít, abychom se rozmnožovali. Takým se sklíbá. No a ten rituál těch Vánoc byl pořád stejný. Dárky rozdělovala strýc Joška a vždycky si vybral nějakou oběť a jeho dárky z nás děti dával stranou. Přestože to dělal každý rok, tak nám tak podsuchal nervy, protože tam byl

a my jsme pak se snažili všechny tyhle ty zvyky a to, co se nám líbilo v mládí, uchovávat. Takže já jsem vždycky končil, chybělo mi sako nebo jenom klopa, prostě jak jsem se prodíral těmi různými obchody. A já mám takovou nevýhodu, že ať jdu normálně, regulérně, ať jdu koupit cokoliv, co tam i v tom obchodě je, tak lidi po mně koukají, že jsem patrně tam fouk nějakou škvíru a mám něco, co oni nedostanou. Takže já už teď vůbec nechodím raději nakupovat. No ale připravovali jsme Vánoce, od Zorky Soukupový z jižních Čech jsme dostali takový upečený betlem, tak já to vždycky stavil prostě u tohohle, aby ty děti poznali tu poezii těch Vánoce. Jednou ty děti, ty nejmladší, ty větší už byli z domu, povídají: rodičové, co kdybychom si udělali Štědrý den o den dřív? Manželka se nervově zhroutila, já pám, jak budem dřív? No tak, že bychom si tady tyhle ty věci, co tady tak děláte, dělali den dřív a my bychom byli o den dřív na horách. A já jsem tam pochopil, i moje žena, že vlastně v těch všech špumprnách neděláme pro sebe, že děti nám to umožňují tím, že se k tomu nevyjadřují. No, tak jsme řekli, uděláme jen takový malý Vánoce, což se vždycky řekne, ale málo kdy splní, protože pak jak přichází a blíží se ta doba, tak si říkáte, no tak já mám pro každého dva dárky, a co, když oni mají tři, tak budu tak škrtat, že jo, tak zase do toho je ten chvíc. No a i tam jsem si uvědomil, že my děláme jednu chybu. My se před těma Vánocema, místo abychom se pomalinku sklidňovali, aby to všechno proběhlo velice pěkně v tom kruhu rodiny, abychom si zaspívali, na ty, které už s náma nejsou, zavzpomínali, tak se vlastně léčíme jenom. Protože dáváme dárky, které nejsou přiměřené. A já v průběhu let, i když jsem z těch hostů tady nejmladší, musím říct, že jsem udělal zkušenost, že dárek, když překročí určitou hranici té hodnoty, už přestává být trochu dárkem, ztrácí ten svůj osobní takový ten charakter a už je to taková velice výhodná investice, zdůvodněná tím, že jsou Vánoce. Lidi pak mají šrámy různý, počítají, co do toho dali, no vidíte to, za půl hodiny je po Vánocích, tak jsme se nazháněli, babička ještě někde je, tu hledají ve frontách. No a já jsem slyšel takovou anekdotu, která je taková, bych řekl, pobídková, že se to tak dá taky udělat, jak paní Přesličková prostě vyběhla k paní Novákovi do bytu vedle a paní Nováková: já už všecko mám na pečíno, mám cukroví spoustu, mám dárky pro všecky, ale zapomněla jsem na jednu věc, nechat si nějakou korunku do rezervy, protože už jsou ty spořitelny zavřený a mohlo by se stát, někomu se udělat nevolno a nemáme ani na tramvaj, aby dojel na středisko, nemohla byste jim půjčit a hned po Vánocích vám to vrátím 100 korun. A ta povídá paní Nováková: no třeba 200 korun. Ne, to mě stačí, paž, já už všecko mám, hned vám to dám po Vánocích, vezme tu stovku, jde za tatínkem, po tatínku, já už všecko mám, však víš, na pečíno, cukroví, pro všechny dárky, ale já ani nevím, co ty kouříš, jakou značku, tak jsem si řekl, já ti dám peníze, ty už to nejlíp si jako rozhodneš, pa, to je výborný nápad, maminko, vezme tu stovku, jde za dceru a pár dceruško, už všecko máme zařízený Vánoce, že jo, pro všechny už dárky mám, ale já ty make-upy, to tenkrát za nás nebývalo, nevím, nebo laky nějaký, jestli libar, nebo co ti mám koupit, já ti dám hotový peníze, ty už si nejlíp jako poradíš, mám, pak to je dobrý nápad, tak dungu, vezme tu stovku a jde za chopá bráško, ty teď hlavně chodíš po těch čajích s těmi děvčatama, ať máš nějaký peníze na ty limonády a pak ještě na tramvaj, když ji doprovázíš zpátky, tak jsem si řekla, tobě přijou od peníze, a to je bezvadný nápad, sestřičko, vezme stovku, je za maminko a pá maminko. Já přemýšlel, chodil jsem po různých obchodech, pro všechny dárky mám, řekl jsem si, co ty mamince, nakonec ta maminka bude ráda, protože takový měla vydání, když jí dám hotový peníze, tak jsem si řekl, tobě to jistě přijde od maminka, pá, to je bezvadný nápad, jde k paní Novákovi a paní Nováková, děkuju vám pěkně. Už to nepotřebuji. Čili všichni se obdarovali a nikdo nemá nic. To taky není špatný, uvažujte o tom. Já bych si rád připomněl dobu, kdy jsme tady v Brně na začátku války, dík mnoha jiným, za který budu jmenovat jenom Dolfu Pišťeláka, vlastně ustavili takový soubor Morava hraje, tančí a zpívá pod různými firmami, jako byl klub vodních sportu a klub českých turistů, nebo já nevím co, jsme dělali Morava hraje, tančí a zpívá. A my jsme chodili poprvé, myslím, to bylo kolem těch Vánoc do Rousínova, pěšky se chodilo tenkrát, proto se hodně zpívalo. Šli jsme tam a začali jsme zpívat národní písničky, které máme zakrádi tady na Moravě a tam najednou podle ty reakce těch lidí jsem si uvědomil, jakou sílu má píseň. Proto my všichni všude zpíváme. Proto Moraváci, kdekoliv se sejdou aspoň dva, už zpívají dvojhlasně nebo dokonce trojhlasně, když má rozlášený ten druhý ten hlas. Zpíváme koledy. Prostě zpíváme při různých příležitostech všechny ty, pějme píseň dokola, já nevím, prostě u nás se zpívá.

0: Co si vzpomínám, my jsme jednou hned v prvním ročníku mohli být vyhozený ze školy, protože jsme hráli tři muzikanty v Romeovi a Julii. A když Julie je zdánlivě mrtvá a přicházejí ti muzikanti a Petr říká, tady nemáte co hrát, svatba nebude, když Julie je mrtvá, tak my, protože přijdeme o výdělek, tak říkáme každý vlastně jenom větu. Já jsem byl ten první, který říkal, tak můžem sklapnout píšťaly a jít. No a teď každý pak říká, na co. A my jsme si tam prostě přemýšleli takový špumbrnák, rozšiřovali jsme si role, ale tak hrozně, že ta zdánlivě mrtvá Julie, Blanka Bohdanová, prostě dostala záchvat smíchu a mydlila se sebou tam na tom lůžku a tak dále. Tak to bylo poprvé. A po druhé, když jsme, my jsme dělali vlastně těm starším ročníkům technikáře, hráli jsme takový různý jako malinký roličky, hlavně jsme stavěli kulisy, dělali jsme rekvizita, všechno, abychom to poznali od píky. A já si pamatuju, že jsme jeli s Gazdinou Robou, kterou nastudoval starší vyšší ročník. Hráli jsme tam takový ty rekruty, protože to začíná si jako Mariša, že ten Mánek a ti jeho kamarádi jdou na vojnu a všecko, ale hlavně jsme nás zase dělali stavěče, kulisy a všeho. A šli jsme na Jižní Moravu do nějaký obce vinařský a jeviště bylo připravené, a to ne, jako, ne v něčem jako, ale doslova v hasičský zbrojnici. Patrně už tam častěji zhráli to divadlo, protože tam byly řady židlí a všeho. A teď ti místní ochotníci tak koukali, jak co děláme, ta omladina, že jo, která studuje herectví. A teď tam kluci chystali takových těch lahví, co nosí rekruti s těma mašlema, co se od toho hrdla, pak takhle rychle rozšířují k tomu dnu, tak jsme tam lili limonády. A tam stál nějaký takový stařeček a povídá, co to než brndáte? A my jsme říkali limonády a on pohledy rekruti jako pí limonády. A my jsme řekli, no oni pí víno, to má vypadat jako víno. On pá, u nás ve vinným kraji má něco vypadat jako víno, vylejte to pryč, počkejte, já něco přinesu. A přines tři takový butelky vína, jsme tam nalili do toho, a pak pá, ještě přijde Franta, Franta přijde s demižonkem, to už jsme jim předstíhali, že to někam nalejváme, nalejvali jsme to do sebe. Ale ne tři, čtyři, všichni prostě, takže rekruti ten den daleko víc zpívali, srdce rybně zpívali. A měli takový divný poskoky, které ani nebyly moc podobný, cifrování a to. No a tak to šlo, to představení Gazdina Roba se dostává pak do situace, kdy to řeší tím, což je takový její výkřik, zoufalý, že skočí do ty Dunaje. To se děje právě ve chvíli dožínek, kdy se slaví sklizení té úrody. A tam sedí ta chasa s postavou Rubače, to dělal Kostelka, Rubače, starý měl jako i Fousíska. A protože my jsme chystali taky čaj do takového velikánského kotle, tak zase tam někdo byl a povídá, co tohle to je. My jsme říkali, to bude jako polívka, taková ta dožínko. A řekli, jej, tak to počkejte, donesli mám skutečně nudlovou, lukšovou polívku. Bezvadnou, jak tím pitím lidi byli vyhladovělí, tak se na to mlatě tam prostě do té polívky pustili a z toho hrnce si nalejvali do těch talířů a mezi tím ta Gazdina tam jako slyší cymbál, tak říká, tož chaso, jděte tancovat, cymbál už vyhrává a má říct to prostě, že není jiného východiska, než že se utopí, že jo. A to zpět o tomu tragickému konci. Všichni odběhli ta chasa, jen Kostelka, který mu to strašně chutnalo, tam žrál za tu polívku. A protože měl ty fousiska, jak to hltal, tak mu ty nudle, ty lokše zůstávaly na těch fousek a ty diváci, pažvan, jak jedl, tak tou hlavou potřásával a on vypadal vánoční stromeček. On věšený nudlem a ty nudle se tam natřásali. Tak, a jak se ti lidi smáli, Kostelka zjistil, že jemu to byl jeho první úspěch takovýhle, tak ty lokše si dával ještě za uši, jak se dávají třeba třešín, jak kroutil tou hravu a dělal tam různý opičky, takže vůbec nikoho nezajímalo, že Gazdina Roba se jde utopit a zvláštně, že jde do Dunaje. To nikdo ani neposlouchal, bylo to hrozný, tam stál úplně rudej Rudolf Jurda, který měl dozor nad tím představením a řekl, to si vypijete. My ještě nevěděli, co si vypadá, všechno bylo vypitý. A on šel tenkrát, bylo zvykem jít před oponu a s těma lidma diskutovat, jak se jim to představení líbilo, jak na ně ideově působilo a všecko. Takže ti diváci, kdyby bývali, řekli, jak to na ně působilo, že tenkrát nemohla být šťastná, protože tam byly ty majetnické vztahy, tak je nás ještě zachrání. A oni říkali, když řekl, co se vám nejvíc líbilo, tak řekli, ten s těma lukšama. Jak tam třepačili, my jsme vůbec nemuseli jezdit. Tak Gazdina Roba jim nic neřekla. To si mohl někdo jiný navěsit jen tak nudle, bylo by to daleko lacnější ten zájezd.
1: No, mám tady jiný krásný vzpomínky, tady je lékařská fakulta naproti, s těma jsme velice spolupracovali s adepty lékařství, tamhle byli farmaceuti, tady byl dům armády, kde ale nebyli vojáci, tady byli výtvarníci, kteří měli možnost dělat v tom armádním studiu, tak nás malovali v různých pozicích, víte, v pěkných pozicích. Tady dělají takový veliký triptych osvobození města Brna, takže já jsem hned byl na barikádách, hned jsem byl mrtvej, jako vždycky půl dne jsem někde tady ležel, oni si mě omalovávali. A tady je Slavie, kde jsem poprvé ochutnal plzeňský budvar, pač po válce, že jo, bylo slabý pivo, asi jen šestka nebo dvojka, najednou dvanáctka, no tak jsme asi týden chodili spíš tam, než tady na fakultu. A to je tak všechno, myslím, co jich vám řekl. Já mám na pana profesora Hegera takovou vzpomínku. Není to možná nějak krátké, ale je to veselý. Pan profesor nás učil takový masky, na který často dochází v divadelní praxi. My jsme uměli Číňany, vodníky a taky černochy. Ha, ne, ale vedle jiný, když dovolíte, v tomhle tónu. A my jsme dělali na 1. maje alegorický vůz, že jako mládež celého světa nedá země kouli. Víte? Tak tam byla kašinová zeměkoula, my kolem stáli Korejci a tak dále, já hrál černocha a namíchal jsem si podle vašeho receptu nějakou prostě takovou černou zvláštní hmotu, která ale neschla. A pak jsem měl bílou takovou rubašku a bílý kalhoty a dlouho ten vůz jel po Brně, tak se mi chtělo s odpuštěním na malou stranu. A teď jsem se skočil z toho vozu a zjistil jsem, že si nemůžu ale sám, protože to bylo pořád mokrý, že bych nechal na sobě stopy, že by to vypadalo jako, že zase ještě jiný černoch šel zas po mně, víte? Tak jsem požádal jednoho pána tady, jestli by byl tak laskav a udělal mě takovou službu. A ten velice nerad, furt trošku jako na útěku šel a vyhověl mě. Tam jsem si na to často vzpomněl, na tohleto.
2: Já vám děkuju za přivítání. Musím ovšem prvně poděkovat, a to mě dovolte, Československé televizi Studio Brno za to, že splnila mé přání najít někoho, kdo by si přál, abych vystoupil v tomto pořadu. Což se povedla. Jedině tak mohu najednou pozdravit celou Jižní Moravu, všechny rodáky, její krajské město Brno a v něm potom právě tu Janáčkovou akademii muzických umění, jejím jsem jedním z prvních absolventů. Já zároveň si dovolím, i když samozvaně, pogratulovat jménem všech absolventů, zvlášť těch před- a podůchodových, k jejímu významnému jubileu. Ta škola je nádherná. Čím člověk je starší a čím s větším odstupem vzpomíná a posuzuje to, co pro nás udělala, tak ví, co prostě se podařilo jak profesorům, tak studentům určitým entuziasmem prostě vydupat doslova ze země. Ta škola byla ustavena a neměla nic. Neměla budovu, neměla skripta, neměla studijní jeviště, neměla kolej. A to všechno, říkám, nadšením a neustálou snahou a trpělivostí se podařilo získat. Budovu tím, že jsme ji čmajzli základní devítileté škole, zatímco byli na škole v přírodě. Nikde jsme to nehlásili, takže nám ještě 3 roky tam chodili zdarma svačinky pro děti a my jsme je baštili. Díky nesmírné obětavosti doktora Karla Bundálka, takového dobrého ducha celé té školy, jsme brzo měli i skripta, podle kterých jsme se mohli učit, mohli jsme studovat. Vybudovali jsme 2 divadla, jedno v aule, jedno v Martě na Pískách, to byl dřív taneční sál. Když ovšem předtím musím přiznat, při vší skromnosti jsme jedno divadlo zapálili na výstavišti nešťastnou náhodou a stejně nás odtud vyhodili. No. Už jediný problém byla kolej. Většina studentů byla přespolních a nikam nás nechtěli. Proto nám přišlo ohromně vhod rozhodnutí, myslím, ministerstva vnitra, anebo vlády, kterým s okamžitou platností rušili hodinový hotely. Trochu necitlivě teda, protože mohli udělat z těch hodinových, půlhodinových, 10 minutových, aby si konzumenti mohli odvyknout, no. Ale nám to přišlo vhod v Kopečné ulici za městskýma lázněma, zrušili hodinový hotel a udělali nám z něj kolej. Chyba byla, že to těm dámám neřekli. Ty nám tam furt lezli. My jsme nevěděli, kam dřív skočit, to nemáte představu. Ne? Ale nakonec výsledky jsme měli potom slušný. Ta škola v našem životě znamenala moc. My jsme tam nestudovali, my jsme ji prožívali. Proto já se domnívám, že by bylo na místě, abych já býval přivez nějakou zlatou medaili a dal ji tady prostřednictvím soudruha rektora Faníška Šolce profesorskému sboru. A já už něco vyrobím. Já nevím teď momentálně z čeho, ale vyrobím. Jenomže já jsem pojal rozhodnutí daleko dřív stát se hercem, než byla ustavena tahle nová vysoká škola v Brně. Říkám nová vysoká škola, to si taky vzpomínám, že my jsme šli poprvé jako jamáci do průvodu na 1. máje a byli jsme celý nafrněný, aby nás všichni viděli, že to jsme my, ti noví vysokoškoláci z té nově ustavené vysoké školy. My jsme se rvali o transparent, to se málo kde vidí tohle. Všichni viděli, že to jamu, to jsme my, jenže lidi to četli jako džemu a volali, ať žijou naše marmeládovny. No a já musím říct, že prostě když jsem se rozhodl, že budu hercem, tak jsem musel dělat zkoušky na tu školu, která byla. Tady byla konzervatoř, to byla střední škola. Já jsem tam přišel prostě už v poměrně dospělým věku a tam byly samý děti, kteří skončili měšťanskou školu nebo skončili v kvartě v Kvintě na gymnáziu, takže si myslím, že já jsem prostě dozírající profesor. Chodili kolem mě a vedli takový zasvěcený řeči o divadle. Já jsem si myslel, uklidněte se, za chvilku se to stejně propíchne s tím profesorem. Taky ano, přišel už tehdy studující, myslím, třetím ročníkem, budoucí náš spolužák Biňovec a povídal mládenci do trenýrek. Děvčata, pokud možno nějakého úboru cvičebního, děvčata zůstali, jak byli, my jsme šli do trenýrek. Takže jsme si skoro zopakovali odvody. Vstoupili jsme do sálu a tam seděla komise, to byl výkvět brněnského herectví. V jejím čele Milan Pásek, můj budoucí vynikající profesor. Ale slovo si vzala paní Zdenka Gréfová. Vynikající česká herečka a velice krásná žena. Trochu mě vadilo, že je poněkud starší než já, asi o 50 let. A ta nám řekla, tam stojí paní profesorka Mrázková, další půlovná profesorka té školy. Má v ruce tamburinku, na kterou bude bubnovat, a vy podle toho, jak bude bubnovat, běhejte kolem sálu. A ona bude měnit rytmy a podle toho, jak ona bude měnit rytmy, měníte i vy rytmus vašeho klusu. A my podle toho posoudíme, jaký máte smysl pro rytmus. My tam začali skákat, já jsem bohužel hned při prvním poskoku zjistil, že mám velmi unavenou gumu v trenýrkách. Ještě jsem to včas zachytil. Paní profesorka Gréfová na mě volala, stejně tak paní profesorka Mrázková, uvolněte paži, ať vidíme koordinaci pohybu. Já jsem si myslel, to byste viděli koordinaci. Nepustil jsem to. Doskákal jsem. Nic nám neřekli, jestli jsme prostě byli dobrý nebo špatný. Aniž nás nechala nadechnout, zase paní Gréfová povídá, tam je gramofon. Paní profesorka Mrázková bude tak laskava a pustí ho potom, já vám prozradím, je na něm deska. Je tam skladba od francouzského hudebního skladatele Debussyho, jeho známá skladba Moře. Je to nádherná hudba a je dost inspirativní, aby vy vás vyvolali z té představy a ty nám tady pohybově stvárněte. Musím vám říct, že kdyby paní profesorka bývala neřekla, že to je hudební skladatel, ten Debussy, tak já si myslím, že to je prostý slovo. Já jsem v tomhle směru nebyl vůbec vzdělán. I když jsme se v Ivančicích považovali za muzikální rodinu, my jsme od rána do večera zpívali. Hráli jsme i na hudební nástroje, tak já jsem ale tu abecedu této hudby neznal. Škola mě potom dala takový základy, takže dneska, když něco slyším, tak se tam, co to je, a když vidím, že to je nějaký známý skladatel, tak se mi to líbí. protože co vám není dáno do vínku v mládí, to už nikdy nedoženete. Proto mladí studujte, učte se. Já už nemusím. Paní Mrázková, paní profesorka Mrázková pustila toho Debussyho a teď ještě ani nezněly ty první tóny toho moře a tam už děti dělali, jedna dělala lekrou rybu, ta si to velice zjednodušila. Jeden kluk než žraloka, voďabávali prdelku tam. Tam byl takový jeden chlapec, který dělal chobotníci, obtěžovali komisi. To bylo strašné. No prostě kolem mě se to hemžilo pod mořskýma těma stvůrama, nestvůrama, protože ty děti, já jsem proti ní měl handicap, já jsem neměl žádnou průpravu. A měl jsem takový pocit, že oni mají za sebou nějakou rytmiku nebo baletní školu nebo takovýhle nějaký prostě už určitý vzdělání pohybový a proto sebou tam tak mrskají. Já jsem stál, ta hudba pro mě byl šílený míčmaš, držel jsem si trenýrky a nic. A tím jsem ale zaujal tu porotu, až jsem se ostřelišil od všech ostatních. Paní Grefová, vám ta hudba nic neříká, vás nic nenapadá, páma, napadá, já nemůžu se rozhodnout, co budu dělat. Já furt jsem stál, držel si trenýrky. Mě napadlo konečně, pán Pidom, že sedni si a tady tak netrčíš. To byl jediný nápad při té hudbě. Tak jsem si se, a tím jsem nemusel držet trenýrky, mě se uvolnili paže a musím vám říct, že bez jediný špetky nějaký vůle, no bez toho, že bych tím něco sledoval, mě na jednou ruce začali dělat sami takhle. Jako to máte těžký, paní Grefová. A teď... jsem viděl na té komisi, že myslí, že to je začátek něčeho. A to už byl zároveň konec, taky prostě. No ale to dlouho, ta skladba je dlouhá, když ji znáte. Já jsem s tím nevydržel. Tak jsem to odložil. A oni po mně pořád koukali. Muselo to být hrozně napínavý. A já nevěděl, co mám dělat, tak jsem začal hrabat pod sebe. Takhle jsem hrabal, pak když už jsem měl dost nahrabáno, tak jsem zase to nic vzal, dal jsem tam a zase to zahrabával. A protože hudba hrála pořád dál, tak jsem to potom až do konce té hudby doplakal. Paní Grefová, ta na mě byla vysazená, rovnou povídá, pro Krista pána člověče, co jste to tam dělal? Já nevím, jak mě to napadlo, já jsem pál, ale paní chcíp mi pes, tak jsem ho zahrabával. Tam se mi stalo to, co normálně není možný. Že vás nemůžou vyhodit od někud, kde nejste. Já tam ještě nebyl, oni už mě vyhodili. Musím říct, že jsem ten neúspěch nevztahoval tenkrát na sebe, protože jsem byl takovým určitým, měl jsem nezdravý sebevědomí, který vznikl tím, že mě moji kolegové ochotníci a studenti při RG Brno 4, kde jsme dělali různý kabarety, juniales a tak dál, poplácávali neustále pozvali, ty nepotřebuješ školu, dív, že mě nepostihali rovnou do Národního divadla. A takže já jsem nehledal chybu v sobě, já jsem si řekl, co to je za komisí, když nepozná takovýhle průrazný talent. A rozhodl jsem se, že za rok půjdu dělat zkoušky znovu. Našel jsem si zaměstnání a za rok jsem šel znovu, ale už ne na konzervatoř, protože byla ustavena jiná škola akademie, tak jsem si řekl bezvadný, tyhle komise jsem se zbavil, vstoupil jsem do auly a tam seděli ty sami lidi. Jenomže já jsem už narozdíl... Já jsem už narozdíl od toho předcházejícího roku byl připraven. Špatně připraven. To byste nevěřili, jak speciálně u herců ten, bych řekl, subjektivní pohled na sebe sama, jak je zavádějící. Já jsem si připravil repertoár těm zkouškám, jako kdybych byl typ Bartoška, Price nebo Trávníček. A já jsem si měl připravit věci spíš pro Kačera Donalda. Já jsem tam při těch zkouškách vil jako šakal v minostný monologi, já to střílel od boku, to jste neviděli. Já jsem recitoval, ej steplíčo, ej čičmáchlí, ej děl, já jsem měl takovou nejtrnící na noze potom. Vždy veselo bývalo v Kyjově, já jsem je zastrašoval básněma. Já jsem si vybral báseň vrchlického Jacopone, tady, kterou kdyby recitoval mistr Štěpánek, já jsem ho slyšel recitovat, tak by nám všem šel mráz po zádech a do očí by se nám tlačili slzy. A na mě zvali jako na fotbal. Menžíku, přidej, veselé. A to hrozný to byla. A přesto jsem byl přijat. Paní Grefová si ještě neodpustila takovou připomínku, povídá, vy už jste dělal zkoušky, víte, a pan Manoloni. A my jsme vás nevzali, víte, a pan Miloslava, paní, kdybyste mě vzali, tak bych sem nechodil takhle blbnout, nemůžu. Říct, že mě to tak bavilo zase moc, ona pá. Takže když vás letos nevezmeme, a pan budu chodit furt, mě už to nemá kdo zakázat. Dodnes nemám jistotu, jestli mě nevzali v té němý hrůze, že bych tam obtěžoval každý rok a že si třeba řekli a domluvili se, že mě po půl roce vyhodí, protože jako jednou vyhození z umělecké školy nemáte už právo jít znovu k přijímacím zkouškám. Ale já jsem se trefil do černého, já jsem zjistil, že to, co na těch předcházejících mých studiích jsem obcházel, co jsem dělal s nepřekonatelným odporem, co jsem různě fixloval a tak dál, tak najednou jako by ze mě tady spadlo a mě to začalo všechno přitahovat. Mně se dokonce líbilo, že krom toho, že studujeme herectví, tak si všechno tam svým způsobem zařizujeme, vyrábíme. A bylo tam práce tedy takový, že to, jako kdybychom stavili kostel. Ale všechno jsme to budovali ve spolupráci s profesory, s kterými jsme se tím ohromně zblížili. Měli jsme spoustu příznivců a za všechny budu jmenovat Pepíka Kajnara, který mě mohl klidně s náma absolvovat, protože všechno prostě s náma prošel. I to dobrý, i to špatný. Jezdil s náma na stavby mládeže. No a tak se stalo, že jsme tu školu absolvovali. To dál už vám povídat nebudu, protože ten názor na nás jako na herce už máte svůj vlastní. Já jenom musím říct, že jsem se domníval, že ta škola mě prostě ve všech směrech natolik připravila, že se v životě nemohu setkat s něčím, nad čím bych zůstal stát pav, s čím bych si neuměl poradit. A pořád mi to takhle fungovalo. A najednou jsem se dostal do situace, kdy jsem nevěděl kudy kam. My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občané a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu a já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Když to máte, říkali od rána, já jsem pát, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, besídky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není, prostě tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru, po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium a když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatem, tím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů, nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní náhradně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali. A řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, jestli mě třeba nenaznačil, tam pořád je, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců, v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo? Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil? Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného? Nebo něco, co tady je u nich tabu? Vždyť jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě, to se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korytka. A já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá menšíku je to v prdeli, přivezli melouny.

nakonec mě dovolte, abych pozdravil a poklonil se před Jižní Moravou za to, že je taková, jaká je. A hluboce se uklonil a připil na zdraví všem těm, kteří způsobili a nadále působí, že Morava je právě taková, jaká je. Vám všem na zdraví.

Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy. Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Máma rád, mě máma rád.
1: Ljubi, mě máma rád.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. Bobovka Němčičky.cz.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmiereně. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

0: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
1: Su nepřítel smutnosti, su rád, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
2: A když bylo před kostelem

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. Bobovka Němčičky.cz.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. Bobovka Němčičky.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. Bobovka Němčičky.cz.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. Bobovka Němčičky.cz.

0: najmilejší zádaní les.
1: A keď se bude spát a ty lejší zas.
2: A ty moja najmilejší budeš taká zas.
3: Rádio Jich Cymbálka, Hodonínsko 91,4 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. Bobovka Němčičky.cz.

Na rádiu Jich Cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší

0: Akce v našem regionu.
1: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Hustopeče na Břeclavsku dokončili rozsáhlé úpravy krajiny, které mají pomoci lépe zadržet vodu, omezit erozi půdy a podpořit přírodu. Na 4 místech vznikly travnaté pásy, nové remízky a přibylo 775 stromů i více než 18,5 tisíce keřů. Projekt vyšel na 21 milionů 600 tisíc korun. 85% nákladů pokryla dotace z Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno až zataženo, kolem půlnoci se od severu rozšíří na většinu území déšť nebo přehánky. Kránu budou od severu srážky opět ustávat a zároveň se začne protrhávat oblačnost. Noční teplota 18 až 15. Zítra na jihu Moravy zpočátku velká oblačnost, zejména na jihu kraje může ještě doznívat slabší déšť nebo přehánky. Dopoledne bude oblačnost od severu ubývat a přes den bude převažovat polojasno, později i skoro jasno. Naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Řidiči v Uherském Hradišti by měli během července a srpna počítat s krátkodobými omezeními kvůli opravám místních komunikací. Práce budou probíhat postupně v různých částech města za běžného provozu, místy ale dojde i k dočasnému omezení dopravy. Radnice žádá řidiče o zvýšenou opatrnost, respektování přechodného dopravního značení a doporučuje během oprav neparkovat v dotčených úsecích.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno až zataženo, kolem půlnoci se od severu rozšíří na většinu území déšť nebo přehánky. K ránu budou od severu srážky opět ustávat a zároveň se začne protrhávat oblačnost. Noční teplota 18 až 15. Zítra na jihu Moravy zpočátku velká oblačnost, zejména na jihu kraje může ještě doznívat slabší déšť nebo přehánky. Dopoledne bude oblačnost od severu ubývat a přes den bude převažovat polojasno, později i skoro jasno. Naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás

0: vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Přestupová bomba v Hodoníně. Do fotbalového klubu přichází zkušený univerzál Jan Kalabiška. Ten ještě na jaře nastupoval za Zlín proti Spartě i Slávii. Podle trenéra Pavla Švantnera klub z Hodonína využil příležitosti získat hráče s bohatými zkušenostmi z nejvyšší soutěže.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno až zataženo, kolem půlnoci se od severu rozšíří na většinu území déšť nebo přehánky. K ránu budou od severu srážky opět ustávat a zároveň se začne protrhávat oblačnost. Noční teplota 18 až 15. Zítra na jihu Moravy zpočátku velká oblačnost, zejména na jihu kraje může ještě doznívat slabší déšť nebo přehánky. Dopoledne bude oblačnost od severu ubývat a přes den bude převažovat polojasno, později i skoro jasno. Naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Na jihu Moravy zůstává nedostatek vody v půdě kritický. Nejhorší situace je podle systému Intersucho na Znojemsku, Břeclavsku a Brněnsku, kde je nasycení půdy pod 10%. Rostliny se tam už dostávají do stavu, kdy kvůli suchu strádají. Zatímco deště z posledních dnů půdu v Čechách výrazně zavlažily, na Moravě byly srážky slabší a situaci příliš nezlepšily.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno až zataženo, kolem půlnoci se od severu rozšíří na většinu území déšť nebo přehánky. K ránu budou od severu srážky opět ustávat a zároveň se začne protrhávat oblačnost. Noční teplota 18 až 15. Zítra na jihu Moravy zpočátku velká oblačnost, zejména na jihu kraje může ještě doznívat slabší déšť nebo přehánky. Dopoledne bude oblačnost od severu ubývat a přes den bude převažovat polojasno, později i skoro jasno. Naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Hustopeče na Břeclavsku dokončili rozsáhlé úpravy krajiny, které mají pomoci lépe zadržet vodu, omezit erozi půdy a podpořit přírodu. Na čtyřech místech vznikly travnaté pásy, nové remízky a přibylo 775 stromů i více než 18,5 tisíce keřů. Projekt vyšel na 21 milionů 600 tisíc korun. 85% nákladů pokryla dotace z Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno až zataženo, kolem půlnoci se od severu rozšíří na většinu území déšť nebo přehánky. Kránu budou od severu srážky opět ustávat a zároveň se začne protrhávat oblačnost. Noční teplota 18 až 15. Zítra na jihu Moravy zpočátku velká oblačnost, zejména na jihu kraje může ještě doznívat slabší déšť nebo přehánky. Dopoledne bude oblačnost od severu ubývat a přes den bude převažovat polojasno, později i skoro jasno. Naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Řidiči v Uherském Hradišti by měli během července a srpna počítat s krátkodobými omezeními kvůli opravám místních komunikací. Práce budou probíhat postupně v různých částech města za běžného provozu, místy ale dojde i k dočasnému omezení dopravy. Radnice žádá řidiče o zvýšenou opatrnost, respektování přechodného dopravního značení a doporučuje během oprav neparkovat v dotčených úsecích.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno až zataženo, kolem půlnoci se od severu rozšíří na většinu území déšť nebo přehánky. K ránu budou od severu srážky opět ustávat a zároveň se začne protrhávat oblačnost. Noční teplota 18 až 15. Zítra na jihu Moravy zpočátku velká oblačnost, zejména na jihu kraje může ještě doznívat slabší déšť nebo přehánky. Dopoledne bude oblačnost od severu ubývat a přes den bude převažovat polojasno, později i skoro jasno. Naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

kolegy.

dnů ztratíš, všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Milé děti, já vám teď přečtu 4 pohádky, které byste měli znát. Doufám, že nás dospělí nebudou rušit. Ta první pohádka se jmenuje Jak se zlý drak polepšil. Tak poslouchejte. Jednou takhle v poledne to v povětří zahučelo a hned vedle zámku na louce přistál drak. Až to žuchlo. Sotva se to podivné stvoření trochu rozkoukalo, hned začalo vykřikovat, ať k němu přijde král, že prý s ním nutně musí mluvit. Král poslal napřed ministra, ale toho drak vyhnal, že s ním nemá o čem by mluvil, že chce rovnou jeho veličenstvo. Král na to koukal ze zhora s cimbuří, moc se mu dolů nechtělo, ale to měl nakonec dělat, že jo? Když přišel na louku, drak povídá, abych předešel zbytečným řečem a dohadům, neboť jsem slušný drak a velice si zakládám na své dobré pověsti, musím ti oznámit, že jsem přiletěl ohledně princezny. Totiž, abys rozuměl, rád bych jí snědl. Král se vyděsil, byl připraven na ledacos, ale tohle, to bylo přece jenom trochu moc, vždyť měl dceru jenom jednu. No a nestačila by dvorní dáma? Zeptal se opatrně. Máme na zámku pěkné tlusťoučké. Žádné pěkné, žádné tlusťoučké, zaučel drak a vypustil z nozder oblak dýmu. Jen si nemyslí, že mě oblavneš nějakou dvorní dámou. Já chci princeznu. A basta. Ale král smlouval dál a kdyby ty dvorní dámy byly dvě, řekla spiklenecky na draka, zamrkal. Ale drak se rozlobil, zadupal, zvedl se na zadní a zamával svými obrovskými netopířími křídly. Ani jedna, ani dvě budou dobré obě dvě, zavřískal. To už známe, s tím na mě nechoď. Já chci princeznu a basta. A tlapl packou do země, až to zadunělo. Král viděl, že s ním nebude lehké pořízení. Otočil se a šel do zámku, aby se poradil. Když odcházel drak, na něj ještě z dálky pokřikoval, a ne, abys mi princeznu naservíroval jen tak, bez ničeho, pěkně s knedlíkem a dvojité zelí k tomu. Na zámku si král nechal zavolat všechny svoje rádce a ministry. Tak, a teď mi poraďte, co mám s tím drakem dělat, řekl. Ministři a rádci dali hlavy dohromady, radili se a překřikovali, a jak už to bývá, na nic nepřišli. Když už to trvalo moc dlouho a pořád to nikam nevedlo, ozval se z podstolu dvorní klaun. Bratře králi, udělej s tím drakem sázku. Kdo umí lépe zacházet s ohněm, ty anebo on? Klaun nazvedl svou čepičku s rolničkami a uklonil se. A když se necháš někým šikovným zastupovat, určitě to vyhraješ. A kdo to vyhraje, tomu patří princezna. No, to není špatný nápad, řekl zamyšleně král, ale potom dodal, pokud bychom tu sázku vyhráli. No a hned se zase vydal na louku. Drak tam ležel smotán do klubíčka a hlavu měl položenou na přední tlapy. Pokukoval spod přivřených víček a čekal, kdy už mu přinesou knedlíky, dvojité zelí a princeznu. Ještě se tě musím na něco zeptat, řekl král. Drak jenom něco zahučel. Kdyby se někdo našel, kdo by tě přemohl, copak, ještě bys chtěl princeznu? Drak zafunil, nadzvedl se na tlapách, rozhlédl se. On tady někdo takový je? Zeptal se nejistě. No, není, povídá král, já se jenom ptám, co kdyby. Drak zrozpačitěl, poškrábal se za uchem, Víš, já na ty rvačky moc nejsem, zahučel. Abych ti pravdu řekl, nikdy jsem to ani nepotřeboval. Všude mi vždycky dali, co jsem chtěl. Tak jaký pak copak? To jenom tady ty vyděláš takový potíže. Drak se zamyslel a bylo na něm vidět, že by se nejraději spakoval a odletěl někam jinam. Ale zase kvůli té ostudě to nemohl udělat. Já také nemyslím na nějaké rvačky, řekl král. My uděláme jenom takovou sázku. Kdo umí lépe zacházet s ohněm? Ty anebo já? No tedy já ne, já jsem král, mě bude někdo zastupovat. A když vyhraješ, dostaneš princeznu. No, to by šlo, povídá drak a odýchl si, že se nemusí prát. Král šel na zámek a hned zvolal všechny kejklíře, kouzelníky a fakíry a všelijaké ty odborníky přes polikání a chrlení ohně. Tak a teď ukažte, že vás neživím nadarmo, rozkázal a vyhnal je všechny na louku. Kejklíři, kouzelníci, fakíři a všelijací ti jiní odborníci přes chrlení a polikání ohně chrlili, polikali a dělali ještě jiné psí kusy, ale ať dělali, co dělali, drakovi se nevyrovnali. Zkrátka všechno to, co dělali, bylo na draka. Drak se jenom pochechtával a předváděl, co dovede. Vypouštěl dým z nosu, koulel ohnivýma očima, šlehal z huby plamen a vyplazoval žhavý jazyk. Až to bylo všem horko. A panu královi nejvíc. Na zvláštní přání drak ukázal, jak umí vyfukovat kouř ušima a dělal pěkná kolečka, čtverečka, dokonce i srdíčka. Nakonec se mu vyvalil z nozder hustý oblak bělavého dýmu, pomalu stoupal do výše a tam se začal trhat. Až z těch kouřových cancouků se vytvořil nápis A princezna je moje. A na konci toho nápisu byl dokonce vykřičník. Tak, tak, pochvaloval si drak a zalíbeně si prohlížel nápis Princezna je moje. A sáhl do chlebníku, který měl přehozený na takové kšandě přes jedno křídlo a vytáhl ubrousek, příbor, pepř a sůl. Pan král na to koukal a pomalu na něj šli mrákoty. Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, prospěvoval si drak pod fousy a nakonec vytáhl ještě párátka. Uvelebil se pohodlně do trávy a na šupinatá kolena si položil ubrousek. To abych vám tady moc nenadrobil, zahůňal omluvně k přihlížejícím kejklířům, kouzelníkům, fakírům a všem těm odborníkům přes polikání a chrlení ohně. A potom zabročel, no tak co je s tou holkou? Král poznal, že je zle. Už viděl, jak mu drak chroupe jeho jedinou dceru. A když už neviděl, kudy kam, ozval se najednou nějaký hlas. Co se to tady děje? Všichni se otočili a on to byl zámecký kovář. V tu chvíli svitl králi v hlavě nápad. Sláva zajásal a kováře objal. Ty jsi nás, hochu, zachránil. Pak povídá drakovi, s tím jídlem budeš muset ještě chvilku počkat, víš? Tady kovář ti předvede, jak se zachází s ohněm, pošeptal kováři. Ukaž mu, jak rožaví železo a vůbec všechno, co umíš udělat s ohněm, jo? Drak sice brblal, že je to jenom zbytečně zdržování, ale nakonec s kovářem přeci jenom šel. Za chvíli byli zpátky. Kovář měl odbíhně trošku červené tváře, ale za to drak měl oči navrch hlavy. Tak jsme tu sázku vyhráli, pane králi, zaspal se kovář, princezna je zachráněná. Na to se začali všichni objímat a se zpěvem se vraceli do zámku. Drak zůstal stát, opuštěně na louce, a rozpačitě přišla poval. Chvíli koukal a pak začal vykřikovat: a co bude se mnou?
1: Dostaneš nějaké zbytky z kuchyně a potom si leď kam chceš, zavolal na něj král.
0: No jo, ale kam bych letěl, fňukal drak. Teď už se mě stejně nebude nikdo bát, když to takhle dopadlo.
1: Pane králi, přimlouval se kovář, tak ať tady zůstane, může mi pomáhat v kovárně.
2: No a jak to bylo dál?
0: No, drak zůstal na zámku a pomáhal svým ohnivým dekem kováři rozhavovat železo. A dostával za to knedlík se zelím. A v noci hlídal u zámecké brány, kdyby náhodou přiletěl nějaký zlý drak a chtěl sežrat princeznu.

0: Česká kinematografie žije, to je dobře. Peníze nejsou a přece se točí. A vy teď dokonce budete mít příležitost nahlídnout filmařům, jak se říká, pod pokličku. Protože vy se teď stanete svědky natáčení scény do jednoho úplně nového českého filmu. Ten film se jmenuje Láska na poslední pohled. A je to prostě o jaksi dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scénárista a vynikající režisér.
1: Pane režisére!
0: Já už jsem připravený!
2: Připravený, pane režisére, jenom mám problém.
0: Ano.
2: Já dneska strašně spěchám, víte. Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskou v Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane režisére, to ne, to je herečka, to je velká herečka, ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.

0: ani nevíš, jak jsem se na tebe těšila, no. Takže my už zase budeme spolu točit na starejšího. No.
1: Ahoj. My tady zrovna o tobě s panem Brejzerem povídáme, jak jo máš pamatováka. No. Já mám radost, že mě poznala, víte? No.
0: Musíte nezapomenout. Tak děti, pojďme.
2: Pojďme pracovat,
0: čím začneme?
2: Irmičko sladká, dneska točíme tu klíčovou scénu.
0: No tak, to je velice jednoduché. Dejte sem ty klíče a jedeme.
2: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
0: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
2: Jo, teď mi to došlo.
1: Takovejk ještě dneska bude.
2: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
0: No,
2: víš, to je ta scéna, jak se tam vy dva usmiřujete, on ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
0: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý, co?
2: To je hezký, ano. Ale Irmičko, svaďonka. Jsi výborná jako vždycky, ano. Ale tu scénu, ve které popisuješ chlapa, se kterým máš tajný poměr,
0: ano.
2: Tak tu scénu točíme až zítra.
0: Jo, zítra, no, tak vidíš, a já už to umím dneska.
2: Irmičko, jsi výborná, miluji tě, zlato, ale dneska točíme tu scénu, jak vy dva spolu se usmiřujete, jak ti vyznává lásku. Ten text si projedeme, jako jenom, aby jsme si to oživili. Ten dialog začíná on.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
2: Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav.
3: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím, pověděl bych pak.
0: No, kusy, vy si vystačíte úplně sami. Já jsem mohla klidně zůstat
2: všechno. Irmičko, miluju tě, ale já jsem teďka říkal tvůj text.
0: Ale to já nevím proč. Protože já svůj text umím. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už se nemůže moc vybírat. Já vím, že je to na zítra.
1: Pojďme točit, pane režisére.
2: Ono
1: se ti to vybaví. Ale jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
0: Myslíš, jo? Jenom aby to nenaskočilo tobě.
2: Tak se připravte, děti, soustřeďte se, jo?
4: Bude 18 hodin.
2: Spěcháme, takže se připravte, ano. Pozor, zapnu, kamera jede, klap.
0: Akce! Co blázníš? Ježišmarja, tak řeknu, kamera, nebo klapka, a ne akce! To, jako když na mě vystřelíš, no? A já všechno zapomněla. A nic nevím. Já potřebuju klid. No. Rozumíš? A soustředění.
1: Víte, ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění. No. Já potřebuju stihnout to představení.
2: Já vím.
1: Šmarja, mě se to slíbil, pane režisére. Je to Jirásek, je to Lucerna. Mě musí líčit na odpornýho. Odpornýho mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
0: No proč to nehraješ s tímhle?
2: Prosím tě.
0: To se mi povedlo.
2: Tak to jsme se zasmáli, hezký takový odlehčováček to byl. Tak, máme hezkou atmosféru. Ano. Tak, kamera jede. Klap. Ještě
3: jednou. Akce. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.
2: Stop!
0: Co?
2: Jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
0: Ježišmarja, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. No, děti, to mi nemůžete dělat. Něco točím a najednou zase něco jiného.
2: Irmičko,
0: no,
2: prosím tě, seš zlatá, seš slaďonka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Já. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo?
0: Já.
2: A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára. Tak to je ta zápletka, tak četla si snad scénář.
0: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já, přece nebudu číst ty druhý, to bych to úplně zmagořila, že jo. A teda, ale že tam hraje taky kanár, no promiňte, to mi teda ulítlo. No, tak moment, on včera byl nalitej.
2: Jo.
0: Jo?
2: No.
0: No ale proč otvíral okno?
1: Já to řeknu rychle,
0: abych byla ve obraze.
1: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal se mi špatně, odevřel jsem okno.
0: On
2: to má v roli.
0: On
2: hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít.
1: Ano.
2: Hodil to za hlavu.
0: No moment, ale předtím jste říkali, že to hodil z okna.
2: Irmi.
1: Pojďme točit, pane režisére, čas letí.
0: No dobře, no.
1: Kuku, čtvrt na sedm.
2: Tak. Ano. Tak se hezky soustřeďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap, akce.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš? Cože?
3: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš? Ale jo, slyším, ale špatně.
1: Stop.
0: Jsi daleko.
2: Ale já ti napovím, že vidím, že ten text neumíš.
0: Ale já neumím text.
2: Já tam pak slyšet nebudu. Ne, nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Irmičko, klid. Hele. Já se schovám asi někam sem, tady, abych by nebyl vidět, jo?
0: Ano.
2: Takhle budu blízko u té tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Takže stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, jo? Tak, pojďte, děti. No. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
3: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
2: Děti, hlavně klid, uklid. Teď mysli na to, že máš večer tu lucernu.
1: Já na nic jiného nemyslím.
2: No.
0: A já se na něj koukat
2: no, tak
0: nebudu
2: to, no, teda. Trošičku. No, tak klid, děti, klid, děti, klid, děti, jo? Tak, pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap. Akce.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš?
4: Tam v dálce hučí ráno splav.
0: Jak v dálce bučí stádo krav.
1: Stop.
2: Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
1: Ale mě tam ty krávy nevadí. Ty si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizere, já to nestihnu, to představení.
0: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
2: No, ale...
0: Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
2: Dobře, klid, Irmičko, helejte se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy nakonec nevadily.
0: No tak vidíš. Jo?
2: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy. Ježíš, klid, děti. Ať to dotočíme. No,
1: pojď.
2: Si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to větu. Tam v dálce hučí ráno splav.
1: Chude.
2: Tak, pojďte, děti, jo?
1: Chude.
2: Teď už to máme, tak.
1: To chude.
2: Klap. Já už jsem vzala. Akce.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš, jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy.
3: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím,
0: nevěděl bych pak.
3: Uletěl mi pták.
5: Já jsem myslel, že už jsme u toho kanára, co odletěl.
2: Ten kanár přijde až potom.
0: Pro Krista pánovou, kanár přijde, jo? Tak kanár nelítá, no to...
2: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to? Já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. Jak přilíte, takhle se posadí na římsu, tak já chci ty vaše pohledy tam, jo? Takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali. Já si to pak sesadím, ty scény k sobě, jo? Takže děti, tak, soustřeďte se, tak. Tap. Akce.
3: Vrátil se. Viděla jsi ho?
0: Neviděla, já nemám brýle.
3: Tak si je vezmi, miláčku.
0: No já jsem ji někde tady nechala.
3: Se po nich podívej.
0: Ale no jo, tak. Podívám. Počkej. Tak. No to je šílený. Tak.
3: Viděla jsi ho?
0: Viděla. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat. To byla bezvadná, to vidíš. Kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té lucerně. Taková.
2: Ale prosím tě, že se takhle ptáš. Samozřejmě tam dej na Spartu jedničku. Sparta už doma nemůže prohrávat a vyhraje. Co tam je dál? No jaký zápas tam je na tiketu? Jo, Viktorka Žižkov v Jablonci, aha. A bych dal dvojku. A Jablonec je doma nevyspytatelnej. Jo, co ještě? Slavie doma. Slavie, ta je teďka špatnější, hele nulu. Tam bych dal nulu, nula je jako remíza. Remízu.
0: Promiňte, jsem tu dobře na živnostenském úřadu, nebo je to sázková kancelář? Já teď nevím.
2: Prosím tě, budu muset končit, jo, mám tu nějaký... Ale žádný tu nějaký, jak to posloucháš? Mám tu nějaký jednání, no, tak jsem v práci, ne? Tak...
6: Rádio Jich Cymbálka.

0: nejdivočejší povídky,
1: aneb
2: vzorný spisovník,
0: aneb
3: navedení, kteréže spisovatelem oblíbeným a přehojně čteným se státi, jakož i slávy v zisku sobě samému zjednati, snadno a rychle možno jesti.
0: Pro potřeby lidstva veškerého, léta páně 1922, sepsati se uráčil pan Jiří Hausmann, odborný básník český. Ponaučení prvé, dramatik.
4: Za prvé, oproti zvyklostem začneme žánrem nejméně literárním, neboť výhody spisovnictví dramatického uproti věk literatuře ostatní na bíle dně leží.
1: Za a. Tak tě především slávy neporovnatelně větší jménu svému vydobudeš, když tě ono na divadelních cedulích vytištěno a vedle plakátu zápasy futbolové oznamujících veřejně vylepeno bude.
3: Za B. Všakým časopisům o díle tvém referovati, a to již následovného dne, povinnost vzejde.
0: Při prvouvedení neboli premiéře obecenstvo recenzí dosud nenapsaných neznalé, každopádně byť i výtvor tvůj blbostí překypoval, tleska ti bude a v hlavní přestávce i před oponu tebe vyvolá.
4: Za druhé, pokud pak se jednotlivých druhů her divadelních dotýče, poznamená ti sluší, jak následuje.
1: Drama cizoložné, 98% soudobé a 99% dřevní tvorby jevištní zabírá. Ke vzdělání jeho potřeby jesti.
3: Za A. Tří osob, dvou mužů a jedné ženy.
0: Za B. Tabulek logaritmických.
4: Za pomocí tabulek logaritmických vypočteš a sestavíš totiž veškeré možnosti ze vzájemného zamilování a zavraždění osob ad A uvedených vyplývající. Tak například manžel zabije buď jen milence, nebo jen ženu, nebo oba dva, nebo jen sebe, nebo sebe a ženu, anebo zhynou všichni tři a tak dál a tak dál. S kombinací takto získaných vybéřeš nejoriginálnější, to jest takovou, která poměrně nejméně často před tebou zpracována byla. Rozdělíš podle potřeby na tré až patero aktův a kritika o tobě napíše, že řešíš problém cizoložství z nového hlediska.
1: Za B. Drama sociální. Teprve v době nejnovější na scénách našich se uhostilo. Za téma ovšem boj dělnictva se zaměstnavatelem.
3: Okořeněný popřípadě i láskou chudého náměstníka k dceři kapitalistově, nebo naopak jeho syna k prosté dělnici.
1: Sloužit musí. Sympatie svoje a tím i výsledek zápasu svrchu naznačeného zařídíš podle panující právě konjunktury politické.
0: Drama kolektivní neboli davové se dosud nikomu nepovedlo a proto i ty, o básníče obezřetný, pokoušeti se o ně nechtějíš. Co by varovný příklad takového dramatu kolektivního, následující ukázka posloužíš.
5: Pamětní deska.
6: Obraz ze života o jednom dějství.
3: Osoby. Starosta,

0: se pro zasazení pamětní desky našemu velikému Karlu Havlíčku Borovskému na obecní kašně. Komise, nemohši se shodnout na vhodném znění nápisu, jímž plaketa má být opatřena, předkládá věc obecní radě k definitivnímu rozhodnutí. Prosím prvního obecního radu, aby podal k tomuto bodu svůj návrh.
1: Pánové, kdo jen trochu, jako například já, je obeznámen s dílem Havlíčkovým, musí uznat, že tento byl především a v první řadě neobyčejný vlastenec a národovec, o čemž svědčí zvláště jeho památné verše Odpočívej v pokoji, Čech se Němce nebojí. Hlavním cílem jeho politiky byla zajisté jediná, velká, idealistická, sociálně umírněná, všenárodní a v přípustných mezích demokratická strana. Jedním slovem strana, jaká díky Bohu již existuje a nazývá se Strana národně demokratická. Ano, pánové, národně demokratická, neboť že jediná dnes obětavě brání práva našeho uhněteného jazyka. Pánové, my nejsme snad nějací šavinisté, ale tolik můžeme žádat, aby republika, za jejíž samostatnost jsme prolili vlastní krev, byla státem ryze národním a ne nějakým internacionálním teritoriem, kde by nás mohl každý pan Germán na veřejné ulici provokovat hlasitým německým hovorem. Ne, pánové, z našeho státu si žádné Švýcarsko dělat nenecháme.
0: Dávám.
1: Ale nač plýtvat ti slovy, když má pan starosta nové hodinky od vděčných občanů Strakatokostelecký. Zkrátka, přihlíže je k duchu, jimž celé dílo Havlíčkovo je prováto, navrhuji, aby do pamětní desky vyryty byly památné, přiléhavé verše, jež za tím účelem zvláště složil zasloužilý místní básník Prokop Vosáhlo, a jež tuto nikoli bez dojetí předkládám. Havlíčku, to slibujeme tobě, že vždy budem pády ve své bdobdě. Ty jsi náš silný jedinec, věrná obec Kostelec.
0: Dávám o návrhu hlasovati. 1, 2, 3, 4. Návrh se zamítá 4 hlasy proti 1. Slovo má druhý obecní rada.
2: Tohle to, pánové, co teď tady povídal pan předřečník, to vůbec není pravda. Že by byl Havlíček býval nějaký národní demograf, teď to vůbec ani není možný, protože se narodil v Boroví a tam národně demografická strana nemá žádnou organizaci. Jo, na nás si, panečku, nepřijdete. Ale co je pravda, to je to, že on byl docela jistě republikán českýho venkova. Já toho od něj moc nečet, no jo, kde pak člověk dneska má vzít na to čas, ale onehda si pamatuju, bylo od něj něco ve venkově. Jakože pán uklouzne a sedlák si za něj nohu zláme, nebo tak nějak to bylo. A ono je to s tím sedlákem taky doopravdy pravda. Teď dneska bejt pracovitej rolník, to je vlastně celostátní oběť, jak to onehdá stálo ve venkově. To každej trouba nadává, že jsme keťasi, ale jen ať se podívá na tu řípu při tom suchu. A ty brambory jsou samá nať a ta pšenice...
0: Prosím, pana řečníka.
2: To já bych, panečku, taky dovedl jít do města a tam štrajkovat a brát za to ještě podporu.
0: Prosím, pana řečníka, aby se vzhledem k pokročilé hodině a mým novým hodinkám věnovaným vděčnými občany Strakatokosteleckými držel věci.
2: No jo, tak teda k věci. Já zkrátka navrhuju, aby se tam napsalo něco tak jako největšímu oráči české politiky vděčný venkov, nebo tak něco.
0: Dávám o návrhu hlasovati. Návrh se zamítá 4 hlasy proti 1. Slovo má třetí obecní rada.
3: Jako každá ideologie je i Havlíčkovo dílo nutnou výslednicí hybných sil hospodářského procesu výrobní.

0: Havlíček působil v době, kdy měšťácký liberalismus podryl ekonomickou základnu feudalismu a na jejich troskách stavil nový světový řád kapitalistický. Dnes pak nastává obdobný pochod. Pětileté vraždění komunistického proletariátu, diktované imperialistickým vládám burzovními spekulanty, odkrylo v plné nahotě zkrachovalost moderního kapitalismu. Soudruhové, můžete pochybovat, že by Havlíček nekráčel stejně hrdě v čele revolučních davů, jako kdysi potíral feudálně monarchistickou reakci? Soudruhové, kdyby Havlíček žil, byl by dozajista nejhorlivějším a nejnekompromisnějším komunistou. A proto jeho památku nejlépe uctíme, vyrijeme-li na pamětní desku parolu všeho proletariátu. Ať žije třetí internacionála.
1: Dávám o návrhu hlasovati. Návrh se zamítá 4 hlasy proti 1. Slovo má 4. obecní rada.
2: Drazí přátelé, nevyzpytatelná je vůle páně. On ti zajisté cestu spasitelnou ukáže člověku, ale dopouští zároveň, aby tento s vody ďábelskými zlákán do osidel nepravosti upadl. Nakonec však vždy přeci moudrost boží vítězí a hříšník na pokání se dává, čehož příklad zářivý právě Karel Havlíček Boromejský nám poskytuje. Nakonec i on, ten bezbožník, ten rouhač, ten republikán a buřič, v hodině smrtelné pokorně v lůno církve se navrátil. A věřte, drazí přátelé, kdyby byl jen o krátký čas své úmrtí přežil, obrácení svoje přistoupením k naší straně lidové zajisté by byl korunovat. A proto pouze my po právu naším Havlíčkem jej nazýváme. A jedině o to Boha prosíme, aby celý národ osvítiti a ve znovu nalezené ovce proměniti ráčil. A vnějším symbolem této vroucí naší modlitby budiš nápis na pamětní desce: všechny cesty vedou do Brixenu. Totiž, pardon, do Říma samozřejmě.
3: Dávám návrhu hlasovatí.
1: Návrh se zamítá 4 hlasy proti 1. Slovo má 5. obecní rada.
4: Tohle to všecko, co se tu semlelo, bylo žvanění a blbost. Havlíček nebyl ani buržoust, ani socan, ani křupan, ani flanďák. A když nebyl nic z toho, nemohl být nic jinýho než živnostník. A příslušník samostatné strany živnostenské. A to je vidět taky z toho, že má v Praze na Ferdinandce hodinářský krám. A proto na tu planetu, nebo raketu, nebo jak se tomu nadává, napíšeme: volte stranu živnostenskou. A žmitec.
1: Dávám návrhu hlasovat. Návrh se zamítá 4 hlasy proti 1. Pánové, s přihlédnutím k mým novým hodinkám, darovanými vděčnými občany strakatokosteleckými. A jelikož žádnému z podaných návrhů nedostalo se potřebné většiny, navrhuji, aby od zřízení pamětní desky bylo vůbec upuštěno a obnosu k tomuto cíli povoleného se užilo z poloviny. Ku zvýšení diet obecní rady při přespolních komisích a z poloviny k dotování fondu pro zušlechtění vepřového dobytka v okrese Strakatokosteleckém. Pánové, dávám o návrhu hlasovati. Konstatuji, že návrh je přijat aklamací.
5: Opona.
0: Naučení druhé, básník lirický.
6: Ku velikosti a proslulosti v oboru veršovnictví lirického získání nejprve do strany komunistické vstoupiti a tam po určitý čas organizačně se uplatňovati radno bývá. Modernost smýšlení svého o básníče takto prokázav ve vinárnu odlehlou sobě zajdiš a po šesté čtvrtce požité, notes z kapsy výjima, slova přerozmanitá, kterakž právě v sledu nahodilém na mysl tobě přijdou v řádky tu jednoslabičné, tu stoslabičné skládej a tak kumštovně dohromady dávej, aby metrům jakési zachováno, přece však banálné pravidelnosti nikterakž dosaženo nebylo. Touto pak metodou básní několik rozkoncovav, nejprve do časopisu, kterého si pohostinného je samotné zašli a otištění jejich trpělivě očekávej. Reví dotčené však i články kritickými obesílej, v nichž to básníky jiné, sobě podobné, do nebe slaviti a chválou pokornou zahrnovati musíš. Neboť vidouce, že díla jejich vyvyšuješ, i oni velebením spisů tvých oplývati budou, takže navzájem sebe samé, za génie vyhlašujíce, všichni záhy výbornosti nesmrtelné a dokonalosti úplné dosáhnete. Avšak rejdy vyznačenými úkol tvůj vyčerpán není, ó básníče. Neboť úsilí básnické, v minulosti nad obyčej posvátné, v budoucnosti blízké, pak i záchranou veskrze prozaického lidstva býti může, jak následující příběh poučný dosvědčuje.

0: ohrožené lidstvo.
1: Základní myšlenka vynálezu profesora Kysifa byla šíleně odvážná, zdánlivě neuskutečnitelná, ale geniální.
2: Přeměna duševní energie ve hmotu. Ano, pánové, jak prosté. Vychází z poznatku, že rádium má schopnost proměňovat hmotu v energii. Rozhodl jsem se sestrojit přístroj, který by dokázal děj právě opačný. Transformaci energie ve hmotu. Můj přístroj jest dosud tajný. Tolik však už prozradit ti mohu. Stačí vpravit ti do mého aparátu určité kvantum duševní energie, to jest pronést ti do zachycovače několik slov obsahujících co nejvíce duchaplných myšlenek, a za chvíli čiperně vypadávají z aparátu materializované ideje.
1: Již první pokusy geniálního vynálezce vedly k výsledkům neslýchaným. Tak ku příkladu pronesl do přístroje hlubokou pravdu: poznej sebe sama. A v zápětí objevilo se v nádrži několik karátů ryzího zlata. I nejprostší matematické poučky vydali několik gramů čirého křišťálu.
2: Naproti tomu ovšem věty s poctivostí nejdál dojdeš, nebo kdo se povyšuje, bude ponížen, zůstali zcela bez účinku.
1: Navzdory drobným neúspěchům rozhodl se tento velký dobrodinec osvobodit lidstvo od pracného dobývání denního chleba a přivést je do stavu rajské blaženosti. Usmyslil si zkrátka vyráběti svou geniální metodou ve velkém umělé potraviny.
2: Po dlouhých pokusech došel jsem k poznatku, že v hodnotnou stravu nejsnáze se mění právě takzvaná strava duševní, tedy umění básnické a literatura vůbec. Tak například přečtením úsečných strof Dykových získal jsem chutnou sekanou pečení. Z Vergilových zpěvů pastýřských čerstvé mléko a máslo, z milostných dopisů Kýcových umělý med, ze spisů Hajse pomlčka Týneckého sacharin sladivosti 440násobné. Milostné romány hodily se znamenitě k výrobě párků nejjemnější jakosti a tak dále a tak podobně. Přičemž nezastírám ani, že některé suroviny zklamaly mé očekávání, tak například z mnohých revolučních veršů získal jsem místo krve pouhou držťkovou polévku.
1: Tak lidstvo vstoupilo do kýženého zlatého věku. Zvláště když praktického uskutečňování myšlenek profesora Kysifa ujal se tvárník Mr. W. Crawford, jenž založil trust Alma.
3: Vážení akcionáři, naše nadnárodní společnost ovládla již dnes, pouhý rok po svém založení, veškerý světový trh s potravinami. Minimální výrobní náklady dovolují nám totiž prodávat i za ceny, které rázem ubyly všechnu konkurenci a umožnili například i státnímu zaměstnanci téměř každodenně poobědvati. Zdá se, že práce se stala zcela zbytečnou.
1: Bohužel to se jen zdálo. Neboť ukázalo se záhy, že energie, koncentrovaná v literárních dílech, není nevyčerpatelná. Například Husy a slepice z českých spisovatelek vůči hledně hubly, a Schnitzlerova vepřová podobala se spíše útlému hlouběti. Za 10 let pak ocitl se Alma Trust v nebezpečí úpadku, neboť celá světová zásoba staré literatury byla skorem vyčerpána a nová díla se nerodila, poněvadž v době všeobecné hojnosti nikomu ani na mysl nepřišlo zabývat se podobnými hračičkami.
3: Vážení akcionáři, tuto krizi hravě jsem zvládl založením UOOBB, totiž Ústřední odborové organizace bývalých básníků. A uzavřel jsem s ní kolektivní smlouvu, v níž se tato zavázala dodávat ti naší almě denně 5 000 sonetů k účelům průmyslovým.
1: Honoráře ovšem dostoupili výše závratné a mezi poety, nyní vlastně potravinovými diktátory celého okršku zemského, rozmohla se lichva a keťaství nikdy nevídané. Za básně jako dívka sedí, z okna hledí, čeká z večera svého frajera, placeno 6 000 až 8 000 dolarů ve zlatě. Lirikové spichli a stučněli, členové 9 silů vystupovali hromadně z komunistické strany a přecházeli ke konzervativním velkostatkářům. Host tištěn již jen na 500-dolarových bankovkách.
3: Vážení akcionáři, situaci máme plně pod kontrolou, ale je katastrofální. Literáti z UOOBB totiž kvantitativně plně dostali kolektivní smlouvě, ale kvalita dodávaného lirického zboží každý den klesá a z většiny jejich opusů nelze dobýt než čirou, vší chuti prostou vodu.
1: Ba i pokusy věnovati se k odvrácení hladomoru opět primitivnímu zemědělství selhaly, jelikož dlouho zanedbávaná půda zarostla bílým a pozbyla schopnosti plodit.
3: Vážení akcionáři, jakkoliv se obecná zkáza jeví neodvratnou, já, generální ředitel Almy, znám samozřejmě řešení. S okamžitou platností propouštím veškerý básnický personál, zavírám veškeré naše továrny a přístroje na přeměnu duchovna na potraviny předělávám na obyčejné přístroje na výrobu umělého hnojiva.
1: Přes protesty skoprnělých akcionářů prosadil geniální Crawford svou a záhadný jeho plán byl korunován pilným úspěchem. Literáti, jejichž počet vzhledem k ohromné výnosnosti tohoto povolání dosáhl enormní výše, uvyklí změkčilému životu a neschopní znášeti sebe menší újmy, houfně hynuli zoufalstvím, hladem i sebevraždami. Ve 3 týdnech nebylo na světě básníka.
3: Vážení akcionáři, a teď přichází nová epocha pro naši epochální Almu. Zřídí v 1000 provozoven sběrných surovin, dávám sebrati všechny kosti mrtvých poetů a za několik dní budou chrlit naše továrny myriády pytlů vytěženého z nich umělého hnojiva, jimž bude skypřená neplodnou sestavší půda a výživa lidstva bude zabezpečena opět normálním způsobem. Přesto však naše revoluční počínání, tato negace nebyla zbytečnou, neboť jsme prokázali lidstvu další službu. Jednou provždy jsme je zbavili všech básníků.

0: Nedvlášli však štěstí dokonalého dosíci. Vůbec ničeho nepiš, ale nóbrž spekulacím valutovým raději se oddej, abys bez práce živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
1: Jakož pak i nám.
0: Jakož pak i nám.
2: Jakož pak

Hej, co ti mám, chlapče, vyprávět? Začali stareček pagáč. Život by byl prázdný, jak moja šrajtofla, kdyby si ho člověk nějakou tu komedii trošku nevyparádil. A smutný by byl to, jak já, když nemám v kočičáku ani smetabáku. Aby nezapomněl, pošáně na paklu, lebo mě už jazyčísko svrbí, že nemůžu vydržat. Stejnak jsem už kači vykůřil celý míšek mariánkových plev a když jsem šel s tu vůňu kolem chlébu, to se nám plašili koně. Už ani nevím, kolikrát jsem jim pošťal, lebo stařeček si vypošťávali na věčnou oplátku. Ale dělal jsem jim rajfajzenku rád, lebo stařeček mě za to dodávali duševní stravu. Nacpali si gipsovku, spokojeno zabafali a vzpomínali na čase, kdy měli ještě všechny zuby. No, je pravda, jsi také dobrý kujon. A když jsem byl taký odřezek jak ty, to jsem byl jinší ražák. Jak mě učili na dědině, to všechny maměnky přede mnou skovávali dcery do skřícha a pokřižovali se jak večertem. Ej, to si můžeš myslet, vřelo to ve mně jak v kotli. Ale zakaž, aby kvítka nerůstly. No, zakaž lásku, ale co to jsou také hlupotiny. Býval jsem šohaj urostený jak Linda a dneska mám hubu krabatu, že už tam pro nové vrázky není místa. Byli jsme mladí a šumní, no a všichni s jménem šumní. Když si nechtěl jeden přes polní přebrat galánku, však terku kožuchovu, jak se mohl Gabiel za ohryzek, tož vyletěl zavřitým oknem a ještě vyrazil 7 paléšek z plota. Ale musel být tvrdý. Lebo když jsem vyletěl ven, že mu pomožu na nohy, tož ještě se mu Kerchova na silnici zahlédl paty a mračno prachu. A když už jsem byl rozjetý, to jsem s těma ostatníma pajtášama tak vrtěl po šenku, že zadkama okřápali maltu až natíhli. Trochu jsem aj v hospodě přestavil nábytek. A hospodský bečka čapěli strachem za šentyšem jak osa na bombousi, a zubama klepali jak datel. Hej, však mě potom doběhli. A dvakrát. A jak se patří. Stařeček si zapálili vyjazlou faju a vykládali dál. Byl jsem zase bez groša jak obyčajně a když mě hospodský uhlédli, že sedím zgrčený jak žebrák u kostela, pravili. Matúšu, koupím dřevo. A když je nůza nejvyšší, pomoc Boží nejbližší, pravím si. A hnedka jsem se optal, však může být, kdy ho chcete. Až ho naděláš, tož dojeď, pravili bečka. To si můžeš myslet, jak jsem se tumloval. Ani jsem se moc netočil a hýbaj do lesa. Na druhý den k večeru jsem dojel z fůru před hospodu. Hospodský chvilku obcházeli vůz, nahlédli přes brýle na mě a optali se, co stojí ta fůra. No, je toho dobré 2 metry, tož 200. Chvílku potichu počítali, potom vytáhli jedno pěkné poleno, dali mě do ruky 5 korun a spokojeno pronesli. Tož tak, Matúšu, toto poleno se nelúbí. Nechám si z něho spravit rám na okně a šprla tak šentyši, co zrozmlátil, a ty od toho potom zapletíš. Jak mě tenkrát bylo, to se nedá povědět. Veliké štěstí hospodský měli, že za sebou rychlo přibouchly dveře. Lebo jsem jich vykůřil ve fajce. Hej, pravda, vykůřil. A ostalo by po nich jenom trochu smradu, jak z těch mariánkových plev. Z lostů jsem se až dusil, abych něco neprovedl, co zaváňa palagrafem. To jsem radši práskl do koní a ujížděl od hospody tak, že jsem cestu půl fůry postrácal. Šerp zlostině žrál, ale to ještě neměl být mému utrpení konec. A v šilně stařeček vyprávěli historku, která skončila soudem. Jde jednu z lesa, zastavili se před hospodu, lebo žíženě hlad po celodenní dříně byl veliký. Pilu, kterou nesli před ramenu, pohladili a pravili, ty jsi pila, já jsem ještě nepil. A vpadli do šenkovně. Dajte mě guláš a pivo. Že měli stařeček na futrách sekeru, ozvalo se za šprlatama zamrčání. Nemáme. Tož vůstu. Nemáme. Herinka. Nemáme. Tvarůšky. Nemáme.
Hospodská vystrčili hubu zamastěnou od husy mezi dverce od kuchyně a vybřeskli. Starý, daj mu počuňáci nevybírá. Stařeček jenom zavrzali zubama a ze sakrama vyjeli z hospody. Ale zapřísahali se, že jim to nedarují. A nedarovali. Za nějaký čas zase jich dostali k jídlu. Nemáme? A na to čekali. Rozhledli se po hospodě, jak kdyby něco hledali. Zastavili se na kleci s kanárkem a optali se. Co stojí ten kanárek? 200. Stařeček básli šrajtoflů o stůle dodali. Tož ho upečte. Za chvilku se nesla vůňa pošenkou nějak vhody a hospodský šúpli před stařečka malovaný talířek a na něm toho malého upečenca, kterému jenom nožky tržali. Pagáč vtahli vůňu do nosa, mlazgli a prohodili. Tož mě toho ukrojte za 2 koruny. Bečka v ten moment stuhli a zbělali jak gips. Zalapali po luftě prázdnou hubu jak užovka a oči měli vypleštěné na pagáča zrovna tak, jak pagáč na nich, když si z fůry vybírali jedno poleno. Potom zařvali, že jim obrázek z bavorskou krajinu spadl ze zdi, chňapli talířek s kanárkem a bůchli s ním stařička po čele, že se jim v očách zajiskřilo. Stařeček překotili stůl, chytili šenkéře za krk, zamětli s ním hospodu, prázdnou klezím narazili na hlavu a hodili jich přešprlata za šentýš. Když vycházeli z hospody, ve dveřách se obrátili a na hospodskou, která nahlédali fukem ve dveřách, z kuchyně zařvali. Nemáme! Dokáď hospodský chodili za šentýš kolem pultu, to se jim nikdy nic nestalo, ale protože šli tentokrát přešprlata, tož byli celý dodřený a dokřápaný. Tož tak se kanárek dostal k soudu. Stařiček dostali 14 dní a škodu nahradí. Hospodská dostali žlutenku od puklej žluči, hospodský, který dostali hexnšůz, chodili celé noce po kačeníku a kývali hlavu jak hůpací kůň.

to je Nová Příbram. O kousek dál je Stará Příbram a tam je hotel Horymír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práček, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to myslím vojenský prostor, jmenovala se to údolíčko Jordán. Ta scéna byla, byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plásalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílej, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužský neobejde. Když říkám podvlíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapiška, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, aby mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval, potom zase křísil a jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny, my jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky, a tam jsme brali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčiča s krávou. Ona pořád naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No, tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám dva diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 66. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polosplašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají. Ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady, ha? To já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný. Je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavovat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád. Vlevo jedno poschodí kurníky, tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu druhé žárnu. Vpravo plot z takovýchhle fošen a mezi tím špírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachni a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovejhle řeznické vazba Znamínko a pan, my takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, ta kráva byla skoro jako bejk, taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál Práčete, k té krávě, trošku ji rozsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. Já vám, já špatně slyším. Pane režisére, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám, kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? I ta kráva, to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozsteklíte. Já to i přece, on pá, četří scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počkataný barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávu ausgerechnet já, a on povídá, čet si scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýchhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolí troch. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by se mě tady zbylo na této stěně, takový malej mastnej flek,
A z ty krávy trocha hovězího pro mi siroty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Já pám skutečně, já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídal se takový náš vtipálek, on vždycky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec, já pám nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli, tak on se ještě zastavil a povídá, pane znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kuň bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo, ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí obíhat, když mi mě narazila na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí a opa, nechte mě mladý domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda, máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. Opa, v tom případě ji bereme za rohy a skroutíme jí hlavu v některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svaly z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velký lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku jí na ten krk přivázali jen takovej pytel, po to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam se zadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zaspal uši, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řídí, a když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utýct do toho, do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten Kachyňa se takhle rozhlíd a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně začalo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, no prdele, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady, já pám, ale radit jste uměl, víte. On pá, já jsem, nevím,

0: ti nějaký, jo? Pouta. Je.
1: Je, no to je ohromný, to je svět na potěšina. No to je výborný, a vlastně si já vám nějakého pouta. Kde to je? No jak to je?
0: Já vám Tonda.
1: To jsem, no Tonda. Je. Je všemu Tonda. No to je neuvěřitelné. Takže tohle to celý divadýlko, ta skákající Jiřina z tohohle, z okna, a to všecko bylo jen proto, aby jsi mě připravila na to, že ty se vlastně někde taháš to dovit.
0: Nebylo by tady nějaký pivo?
1: Ty přijde, ty ve situaci, že mají nějaké tohle, tak ty bys zdala pivovi.
2: Tak, nedělej z toho pozbojku.
1: Pozbojku, tak už nevím, já
2: jsem vůbec... Jsou přece tisíce, tak jsi si našla Tondu, bože, no. Jiřina se s tím nějak smíří a ty si přece nějakou klidně najdeš, ne?
1: Chlapci, a podle tebe máš věci, holubí!
0: Pepo,
1: uklidni
0: se, Pepo, podívej se, sedni si.
1: Na mluci,
0: tam podívej se, manželství především není otrokárna. A jak si správně tvrdil, když si chce jeden trhnout, jo, tak ten druhej mu nemá právo v tom bránit.
1: Co mi to povídáš? To jsem neříkal o nás, to jsem říkal o Jiřině a o Tondovi.
0: Já nevím, jaký je rozdíl mezi manželstvím našim a Jiřině. Pokavaj ti nebo tu logiku.
1: O logiku, já na logiku každou, víš, co já udělám? Já se poblíknu a jdu a rozbiju Tondovi hubu, to já udělám.
0: Ty jsi říkal, že když mužský zahne, tak je to naprosto logický, tak proč?
1: No dobře, ale ne s mou vlastní ženou.
0: Takže v tomto případě Tonda jedná nelogicky, protože šlo o mě.
3: Já?
0: Co?
3: Já ti něco povím. Tohle to je. Je. Víš co? To je pro mě potupný, víš, takovýhle debaty. Ty se oblíkni, no vlastně splnou, to je jedno, a vypadni. Ty jsi za svým Tondou. Jdi. Víš, už nemusím ty lidi věci poslouchat. Ale co ti povím, to je teda kahuf, ten tvůj Tonda. Ten, ty vole, no, to je ohromný, to se mi líbí, to straně spolu.
0: Před chvíli jsi tvrdil, že je Tonda docela pěkný mužský.
1: Fešák, pidlo, okej. No, pojďej se mu ruce. No jo.
0: No to
1: nestydí. Že se ty nestydíš, doma neumí ani zakloužit žebíček.
0: Ale že ty stýdíš, kolika doma zakloužit.
1: No, zkus to klop do panelu, ty. Jen si dí.
0: Už jsi skončil?
1: No.
4: Tak to je konec.
1: Mezi náma definitivní.
4: Nebylo to myslíš vážně? Já ti něco povím, víš. Já jsem s Tondou nikdy nic neměla, mít nebudu a nic nemám.
1: Eličko, co tak pořádáš? To je v pořádku.
4: Protože k té večeři tak nic nemám.
1: Co, tak, co budeme dělat?
0: Pojď ještě chvíli popovídat o logice, jo?

měl když jednoho ze strýců, který zblbnul v první světové válce. Ne vlastní vinou. On byl celkem v takovým nějakým zákopu, kde se nebojovalo, prostě udělali špatný zákop. Ty šli pak z druhé strany, ty tam furt takové tohleto. Takže měli spoustu času si povídat ti vojáci a tam mu někdo nakecal, že existuje perpetuum mobile, tomu říká. A ten pápas, jakovýhle jsem nikdy v životě jsem neslyšel, bez Ritzmaní tam si tyhle věci vůbec jako neproběhly. Perpetuum mobile, co by to znamenalo, prosím tě? Automobile, to jo, ale... Opa, to je právě to. To má takový divný jméno, protože to neexistuje. Opa, tak co mi tady povídáš o něčem, co neexistuje? Opa, v tom je ten háček, kamaráde. To, kdyby někdo způsobil, že by to začalo existovat, tak se jednak proslaví a obrátí koloběh tohoto světa úplně na ruby. Protože pak by už věci vznikaly sami od sebe. Ten pán, jak tomu mám rozumět? Strejc, teda chytrý člověk to... A tak ještě čet po večerech, že jo, kujáře? A ten pán, podívej se. O takovouhle věc. Vymyslet stroj, kterému by člověk dal jenom jedenkrát provždy a naposled impuls a ten stroj z tohoto impulzu by nejen pokračoval z té činnosti, ale tou činností by si vyráběl patřičnou energii pro další pohon, který by způsoboval výrobu další té energie, čili perpetuum mobile, něco jdoucí do nekonečna. Ten impuls by byl to, co udělal Bůh, když nám vlil život.

0: děláme příkusy sami od sebe. Jen nás stačilo počuchnout a podívej, co se kolem nás děje. Tomu mimo strýčkovi to vrtalo hlavou, vrátil se z vojny, začal se častěji a častěji zavírat do dílny, napřed ze svýho materiálu, potom už z přineseného, jak tam ty nevěsty. Pane Meluzín, chceme se brát, že jo? A tohle, já jsem zapomněl říct, on měl takový zvláštní jméno, protože na té vesnici byl jeden z nejsilnějších, tak se mu říkalo Meluzíne, ale on se jmenoval napůl jako prostě císař a druhý Claudius Pitzmaus. Oni Pitzmausovi měli už spoustu dětí, tohodle nečekali, nechtěli, tak se mu pomstili, že mu k tomu dali Claudius, aby si toho Pitzmause každej všim. Každý by se jmenoval Franta, no tak Franta Pitzmaus, no tak to nikdo neposlouchá. Jestli si Franta, tak už o toho nic nečekal, ale Claudius. Ale pač tam Pitzmající všecky přebyl, tak se mu říkalo Meluzín. Pak v Brně už zase Pitzmaus. A on vám v té dílně se zavíral a začal dělat z toho nejnevhodnějšího materiálu, který má poměrně největší tření ze dřeva, různý kolečka, válečky, pásy, spojoval to, že už by s tím ani nemohl býval vjet do terénu, nikam, až to bylo větší jak vrata. A věřil tomu, že jednoho dne do toho nějak kopne nebo něco a už to nikdo, to březový a višňový dřevo nezastaví. On taky se napomněl říct, on dostal od šrapnelu tam na té vojně, že to nebude tak. Od toho kamaráda, on dostal taky šrapnelem, tak no a prostě tam byl a když už promrhal veškerý materiál, i ten cizí a přišel to ve známost, pač, ty čekali ložnice, tohle nic a vždycky běžte se podívat, on tam blázen šíl a tak dále. Dostali se na buben a aby unikli tý ostudě, že by se ještě dlouho vyprávělo, jak promrhali cizí materiál, tak se odstěhovali do Brna. A tenhle ten strýc Pitzmaus v brněnský zbrojovce dostal místo v P18, to bylo puškový oddělení, dělali tam pažby. A zároveň město takový jakýhosi domovníka, udržbáře v domě mýho kamaráda a pozdějšího tedy kolegy a dnes herce v Brně Milana Wagnera. Hoblíkova ulice, souběžná s Merhautovou, Brňáci jistě znají, velice tichá ulice, jednoposchodový výlky, před zahrádky a za zahrádky. A tuhle tu před zahrádku dostal strýc Pitzmaus s bytem v úrovni ty zahrádky, čili se suterénním bytem, jako erár, když bude pečovat, a tenkrát se to bralo doslova, o celou tu výlku, o zahradu vzadu, o popel v zimě, o topení a o tyhle ty všechny věci, přísní zaměstnání. No a tak prostě strýc Pitzmaus s tetou Marií, že ano, se tam ubytovali a on to měl přesně den jako den stejný. Přišel z té zbrojovky, teta mezi tím chystala. V oběd on se najed, vyklonil se dvě přezahrádky a on si tam dělal v té přezahrádce takový malý Versailles. To měl pohled od jiného kamaráda z Francie, tam se mu zalíbily ty zahrady, tak se snažil to vměstnat do toho malinkého prostoru. Hýřil barvama, pracoval v maceškách, protože těch se vejde nejvíc na záhon a jsou nejrozmanitější. Dělal miniaturní cestičky, udělal si k tomu takový zvláštní nářadíčka, takový hrabítka, pracoval s perfektním pískem, kterému se říká kočičí zlato, to jsou ty osmihranky, které se štěpějí a svítí, odráží se v nich slunce, prostě něco překrásného. Ovšem, za tou před zahrádkou versajskou nebyl zámek, ale ten jejich suterénní byt, jo? Teta vždycky mezi tím skočila pro pivo, dala mu to, on si to dal z okna, takhle upíjel toho piva, pohrabával ty zahrádky, plel ty macešky, přemysťoval je různě, prostě tak, jak měl náladu, jak pracoval fantazie, tak měnil ty barevný obrazce až jednou. My s tím kolegou Wagnerem čekáme z toho prvního poschodí, až půjde jiný náš kamarád, nechali jsme pootevřenou branku, aby jsme nemuseli dolů jít otevřít a koukáme a vidíme, že strýc Pitzmausu si vystrčil pivo a začíná vzdělávat ten svůj kousek té půdy. Koukne nás, pojď jsme pozdravili a páni, abyste mě kluci plivali do piva, my říkali, nepá, prostě laškovali, ale my daleko dřív než on jsme viděli, že tou tichou ulicí běhá opuštěný pes. Tak, jak při někdy běhají. To psa zaznamenal až tehdy, kdy do téže ulice vstoupil takovej pán, takovej krásný stařec, asi jako pan Dale, víte, který šel velmi volným procházkovým krokem, díval se tak ze zahrádky na zahrádku, jsem tam někoho pozdravil, aniž ho zná do oken, to jak píše Čapek, když je dobrá nálada, tak se leda co zdaří, že ano, co byste normálně jinak nedělali, prostě choval se jako lidumil, šel a když k němu přiběh tenhle ten opuštěný pes, tak ho tak jako pohladil, polaskal, pošimral mezi ouškama a ten pes vyjevený tím, že ho nenakopasí, tak šel vedle něj a v tom okamžiku z té žabí perspektivy ten můj strýc Claudius Pitzmaus zaznamenal tohohle pána s tím psem, protože volal do kuchyně, Marie, pojď se podívat, pojď se podívat. Takovýhle chlapi už se dneska asi nerodějí. Podívej se, starý chlap, ale rovnej jako bříza povídá, zdravej a takovej typ. Ten už se musel takhle, podívej se, jak mu to v těch očích a to, že to... Takhle já si nějak představu, povídá Kosinu. Myslel Kozinu. Ale protože v Brně byl populární herec Kosina, tak to dávali, takhle si to dohromady. A furt ho chválil, chválil, až ten Kozina přišel k té předzahrádce, tak ten pes najednou pána nepotřeboval, potřeboval spíš něco jiného. Běh do zahrádky, tam udělal dřep a vznikla tam takováhle malinká versajská pyramída. V tom momentě se z mýho mírovního strýce Pitzmause stalo něco leopard. Povídá, jak si to představujete, člověče? Že já vám tady budu pěstovat záhoní mačešek, abyste mě chodil, tady byděl na takovýhle svínstvo pod oknama do květu? Vemte si tu potvoru a pojďte tu hromadu vodní. Ten důchodce se ti takhle za srdce a povídá, pane, to patřilo mně. Mumpa, komu jímu? Ten důchodce povídá, prosím pěkně, v prvé řadě ten tón si vyprošuju. Potom bych vás prosil, abyste mě nedával dohromady s tímhletím neznámým psem. O těch dalších věcech už ani nemluví a Astrid povídá, vidíš ho? Tam se s ním cicmal a teď, že mě posrali za hrou, tak se k němu nehlásí. Tomáš povídá. Tomáš pěknýho pána nemá tváří. Povídá. A toho nezmizí. Ten pes... Vyhnaný tímhletím hlukem vyběh ven a když měl toho důchodce, tak ten důchodce, že se kvůli tomu psovi rozšířil, tak ho mírně nakopal, ale v tom okamžiku se otevřelo naproti v baráku okno a taková brumlátná paní povídá, co ti hajzle udělá, že ho okopáváš? Dáš mu někdy žrát, abys do něj bušil? Povídá, rekuj domů, nebo tě pán sežere. Ten důchodce neschopnej slova se postavil do té ulice, kterou si předtím div nezamiloval, všetky zdravil, rozpřá ruce jako ve filmu, který jsem dělal později, z Belony ve V sedmým kříži, Vosek Rozový, ten co udělal to salto, dvojnásobný, když věděl, že nikam nemůže, tak tenhle pán rozpřá ruce a povídá, tadle celá ulice, nemůže mu nebyl prdel. Na montování tam je lidi, co byli nadovolené, jak ty ulice, všecko. Tohle a odešel vrávoravým krokem někam na zdravotní středisko. Bez poslech paní a odešel, ale aby tomu dal správnou tešku, vyšel strýc Claudius Pitzmaus s lopatkou a se smetáčkem, toho vínko takhle nametal a povídá, vidíte, pak se člověk diví, že se tamhle nedohodne nějaký státník s cizím státníkem a tady se nedomluvil prostý Čech s Čechem a hodil toho vínko sousedovi do růží. Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové v té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecanej, to ne, že by to... chtěli poslouchat, ale co jí zmejvá? Já už jsem si kolik já řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám? Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovici. A ten už to nedopoví. Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A nejdou ona vám tak nějak poskočila, já pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
1: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, nebo štíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Herko, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Herko, já si nic nepamatuju.
0: Na dvou stránkách jako školní slovový úkol v pojednání o ztrátě paměti. No já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární podobu, to bych nesměl číst. Abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh. Nebo styl v psaní. Já jsem si řekl pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička, davše z lesa, roští nesavše, mám si tady nějaký šroubovaný, povídám si. Babička z lesa šetře, lesa vše roští vše. A teď takhle na to můžu a pán si, pábo, jdi si s roštím kam chceš. A tady tohle své starosti dostanu od toho. No. Luboš Kostelka daleko víc než my všichni, kromě toho, že s náma študoval v Brně na Jáškově akademii muzických umění, tak se ještě staral tak, co se děje kolem, jaký je život a cvrkot. A tak věděl, že na Slovensku není čistý líh, ale že tam zase mají Montgomeráky, to bylo po válce. A tak za mnou přišel, já bydlel v továrně, kde byly demižony, to byla chemická továrna a povídá, hele, vypušť tam nějaký 3 demižony, kluci z farmacie by měli čistý líh a já ti oblíknu, povídá, že bych dostal Montgomeráček. Tak já jsem to tomu Lubošovi takhle teda přinesl těch demižony, on pohá ve čtvrtek přijedu směrem od Půchova. Čekaj, já máš Montgomerák. Já jsem čekal, skutečně prvního, koho jsem uviděl, rychle se tam otevřeli dveře, vykouk Kostelka a pán Hergo, ten je přesně jen, že on vyskočil z toho raku, jak kdyby mě neznal, utíkal pod jedem. Já pán, Lubošku, tady Montgomerák, on pohá, utíkej, prý, prosím tě, po mě jde policie. Takže já jsem neměl ani demižony, on neměl lích a Montgomeráky o tom vůbec už se nám jako nezdálo. A tenhle ten Luboš Kostelka byl takovej ohromnej číman, on vždycky jak něco tak viděl, jemu se zdálo, že tamhle mezi domama je nevyužitý nějaký prostor, tak tam vybudoval kurty, měl to být bazén, ale pak jsme málo vykopali, že vody, tak z toho byly kurty, potom hrál se tam tenis a tak dále. A tenhle Kostelka jednou přišel a povídá, Laďo, co kdyby se zeptal tatínka, že bychom šli k vám na Knínskou přehradu na chatu, vzali partu takových prýma lidí, já mám 50 litrů vománkovýho vína a protože v té době se v ústředním deníku brněnským v Rovnosti objevovali takové rubriky, pač ještě nebyly, jak Slováci říkají, izbičky pro opilcou. Záchytný stanice. Tak vždycky toho, kdo prostě dělá nějaký virvál, tak vzali, tu fotografii z toho občanského průkazu fotografovali a bylo sdělení v novinách. Pan ten a ten, dejme tomu Adolf Jebavý, jinak řezník a uzenář, v noci zboural 3 obrubníky u chodníku a tohle plným jménem na plný pecky prostě. A tohle, tak abychom z toho neměli takovýhle nějaký tyhle opovídá, na té přehradě se všecko ztratí. A tak já jsem řekl tatínkovi ten pán, tak chlapci hlavně, aby se tam nezapálili, že jo. A taková parta z divadla brněnského jsme tam šli a nesli jsme skutečně velikánský demižon 50 litrů vína, jednak to bylo těžké a pak takovýhle množství, že jo, kde by ten Kostelka jiný sklepy neměli a tohle to zase nebyl jeho artikl, váš pracoval, říkám, v čistým líhu a v textilu a to. Lubošku, co to je za víno? A on říkal, vománkový víno. A někdy říkal, jo, vománkový, no jo. A zase ti, když se ptali, jaký vománkový, tak těm neodpověděl. Čili jsme přišli všichni celkem takový čistý, neskažený věděním. Přišli jsme tak na večer, udělali jsme táboráček takovej, sehnali se v chatě, kde byly odhořčící skleničky, že jo. Teď se nalejívalo. A teď víno vám to bylo lehké, jak se říká na Moravě, lehké, ale veselé. Lidi hned začali tohle, tam někdo hrál, aniž měl kytaru, víte. Tohle. Jenže chuti bylo takové zajímavé. To víno vám chutnalo něco jako, částečně jako víno, ale taky jako griotka, víte. A jako vermu, takže, Lubošku, jaký jsi říkal, že to je? Říkal, vománkový. Vománkový, no a když někdo se ptal, už potom asi potřeba, dej už s tím pokoj, prosím tě. Jestli to nechutná, tak to nepínám, to chutná. Veselost, pohně, jiskry lítali až do té doby, kdy najednou z lesa, kam si předtím odskočil, výběh celý bledej asistent výtvarníka ze státního divadla v Brně, nějaký Kraus, a povídá, co to pijeme za svinstvo. Všichni povídají, to už jsme tady jednou řekli, když ti to nechutná, tak se zbalou pán. Pozor, pánové, já jsem byl v lese a mě svítí hovno. Se podívat. Všichni jako, že to je nějaká legrace. Tak šli, ale zděsili se. Tam na takovým malým paloučku leželo něco, jako když upadne roura od toho, od neonu. Že jo? Jako tak od kostelních hodin na věžích pospresující ručička, víte? Nebo je svěst světlušek, prostě něco divnýho. My na to koukali, pojď, jak je to možný, a on povídá, no ať nám řekne kostelka, co to pijeme. Jaký pak prostě, když slyšeli vománkový víno. Říkaj, to je pravda, jaký prosím tě tohle. A najednou jsme dostali strach, protože v té době probíhají takový různý ty procesy s těma Eisenponákama. Co když viděli na cisterně, která stála v nádraží, ty umrlčí hády si řekli, na nás, s tímhletím umrlčím, čepovali a oslepli a umírali potom, že jo? Tak jednou jsme dostali strach, jestli nepijeme dřevitej líh nebo něco. Pač stejně jsme nemohli poznat, jestli vidíme nebo nevidíme, pač byla tma jako v pytli. Někdo povídá, kostelka, co to je za víno? A není to žádná legrace, podívej se na to. A Luboš Kostelka povídá, přísám vám Bohu, ta základní surovina je skutečně víno, ale podívejte se, můj stříc mu to skysalo, a protože on je takový, tohle on by to býval vyhodil, a protože já žádný sklepy neměl, takovýhle množství vína taky ne, tak mám stříčku, nevyhazuj to, no tak je to bože trošku kyselý, tak tohle to při nějaký příležitosti se to dá, a on mi to dal. A naše správcová, která na všecko zná recepty a tak dál, povídá pane Kostelka, do skysaného vína je nejlepší naložit léčivý byliny, ty jednak tu kyselost stáhnou a nevezme to vínu tu jeho chuť. Nedá to tomu žádnou chuť ze sebe, víte? Pak to seberete, scedíte a máte víno takový, jaký bylo, než skysalo, že jo? A Kostelka pá, jenže já jsem nesehnal nic než vománkovej keřík. To je na revma. On do toho narval do toho demižonu a ono mu to zhoustlo, zželatinovalo. Tak zase běžel za farmaceutama a ty mu dali čistý lík a on to ředil, hned se mu to zdálo moc řídký, tak zase tam dal keřík a tohle. A vznikl z toho takovejhle myšmaš pohálení, na kuci je to skutečně nezávadný, od dřevitým líhu to nikdy ani neslyšelo. Jenže my už jsme mu nevěřili, protože ten důkaz pravdy tam byl hrozný. Že jo, světla přibývalo. Někdo povídá, pánové, to chce doktora. Já pám, tady je takovej, ale ne zrovna Lidumil, ten nás vždycky posílá tohle. Já jsem tam, ale šepa jsem měl strach i o sebe, že jo, tak jsem šel, zabouchal jsem, tam se ozval, co je zase? Já jsem pán, pane doktore, první pomoc, on pán, jděte s tím někam, já jsem pán, je opravdu první pomoc. Pani doktora pán mě poslal někam tohle, já jsem to neslyšel, protože nám šlo o zdraví, řekl jsem si, musím něco spolknout, vydržet a bouchal jsem dál, až on se vykonil, pán, co to člověče děláte? Já na vás zavolám policii, já jsem povídá, že o první pomoc. My tam pijeme nějaký víno, o kterém říká majitel, že je vománkový, ale my máme spíš strach, že pijeme nějaký dřevitý líh, protože kamarádovi v lese z toho svítí stolice. Opa, co to povídáte? Z chlastu povídá, mladý můžou svítit jedině v oči. Ale už mu to nedalo, jak slyšel dřevitý líh a bylo, říkám toho tenkrát plno, tak se oblík, dost nadával, ale šel. Co vám to s ním udělal, když přišel na tu mítinku, to nemáte představu. Postavil se. Kouk po těch mých kamarádech, kteří tam stali jak funebráci, pač už se jim promítal ten film, jak se loučejí s rodinama, tohle slepý jsem, nevidím. Kouk zas na to a povídá, pánové, to hovno skutečně svítí. Oni povídají, pane doktore, a nepřestává, my tady už také dobře. Půl hodiny to pozorujeme, je to furt lepší a lepší. On šel k tomu blíž a povídá, komu to patří. Ten Kraus najednou takovej skromnej povídá, ale to nestojí za řeč. Povídá. Ten doktor povídá, pojďte sem, mládenče, že vy jste tady o něco zakop. A on pánu, já skoro upad, a on povídá, o tenhle pařez, víte, tam byl trochu chvělej pařez, který sám od sebe fosforeskoval, zvlášť, když dostal takovýhle hit ze zdola. My šťastný, že nebo slepnem, ten doktor povídá, to mi musí dát ochutnat, z čeho vám to...
2: Rádio jich. Cymbálka.
3: Poslouchej, Cymánku, já mám z toho strach. Nechme toho.
4: Z čeho budeš mít strach, prosím tě? Je nesmysl, jaký pak strach, to je všecko. Můj klidnej dar mi to zložil, ale... to na má bedra, tak se o to nestane.
3: Ale podívej se, Cymánku, Lidička tě pozná.
4: Jak by mě mohla poznat? Co ale... pak vypadám nějak divně?
3: Ale jak vypadáš divně? Vypadáš jak bufalo byl?
4: No tak to je ono, to chcem, že jo, ale... tak jaký pak strachy. Ale neboj se, nic nechal na mě. Dobře,
3: nechal. Nezvoň.
4: Kdo to zvonil?
3: No ty.
4: No tak prosím.
5: Good evening, what for lightning?
4: Co prosím?
5: You are the butler here. Is it daddy Sluška?
4: Sluška.
5: Yes, all right. My name is Mr. Jonathan. I come from America, you understand?
4: Koho mám prosím ohlásit?
5: Yes, make spiegel pumperniki. Já jsem Strejc Jonáš a jedu z Ameriky.
4: Strejček Jonáš.
5: Yes, all right, make spiegel pumperniki. Come on. Very much, Jonáš. Jdi mě oznámit a kup si za to nějaký pozemky. Yes, all right.
6: Tak a ven.
4: Co dělal?
6: Co to žvaníš odpoledným? To je něco?
4: Bojit ne? Já jsem sám ani nevěděl, že takhle anglicky mluvím.
6: Lidůška tě pozná.
4: Pozná mě sluha? Nepozná, tak Lidůška taky nepozná. Lidůška, okay. Come on, my darling, come on. That's fine, once more. A je pak.
7: No, poslouchej, ale ta podoba...
4: What is podoba? What is it? Podoba?
6: Podoba?
7: No, Emanovi.
4: Where's Emanovi?
6: A bratránkovi, Emankovi.
4: Oh, yes, bratránkovi. A to musí být hezký člověk, Emankovi.
7: Oh, my dear.
6: Oh, Holger. Yes.
7: How do you do?
6: Good.
7: Have you had a good passage? Have you had a good passage? Tatičko!
4: Co je? Dřez! To pesím.
6: Vím já.
4: Tak se podívej do slovníku. A moment, koment.
6: Já se fakt. Uno momento.
4: Čestal, že...
6: Pesič.
4: Ty máš telefonní seznam.
6: Pesič.
4: A já už vím, co to je pes. Pesklý pesič.
8: Yes. I have two pesič. I have a little passage, I have a bigger passage.
6: Nice fine.
8: My passage is a bigger passage is a Honitzen. Honitzen, Korotwitzen Salz.
6: Nice fine.
8: Yes, all right, come on. Nice fine. Matilda.
7: Matilda, ich bin hier vorgelaufen.
6: Oh, yes.
7: Svester se promluvilo.
8: Yes, rovna tak jsem si tě představoval. Yes. A víš, co si dají dva Amerikáni, když se potkají?
7: Pusí.
8: No, whisky. Come on. A koňák, každý dám koňák.
7: Ale Jonáši, ty piješ alkohol? Ty jsi mi psal, že vůbec nepiješ?
8: No jo, že jsem psal. To víš, teď se píše a koňák se pije.
7: Sestričku, prosím tě, vypravuj nám něco o Americe.
8: Ano. O Americe? Ne.
7: Ale prosím.
8: Ne, prosím. Já mám Ameriky až semhle, kde pak?
7: O New Yorku.
8: Ne, ale já radši ne, já jsem rád, že jsem o tam tať píš. A konečně vy New York znáte, ne?
7: Ale neznáme.
8: Vy neznáte New York?
7: Ne.
8: No tak to jo. Půjdem se sednout. Když chcete o New Yorku?
9: Prosím.
8: Já sám. Jenom tolik vám musím říct o New Yorku, že New York je strašně... Tedy řekl bych zadomněný město. Je postavený roku tak nějak jako 17. 16. 6. Na podzemní dráze postavený, nahoru. Strašně vysoký dom, já tam sám mám dům, ten má 14 poschodí.
7: Ale ty, to snad není možné.
8: No jo, ne to trošku moc. Ale 12 má jistě.
7: No prosím.
8: Ale to je zajímavé. Americe totiž mají domy, poschodí nahoru a to sami mají dolů do země koule. Nevěřím. Já jsem ku příkladu chtěl 14 poschodí, jak jsem tady říkal, ale město mi to nepovolilo kvůli základům. Pak kdyby jsme bývali kopali základy, tak bychom si dostali do Japonska.
7: Tohle.
8: No. Teď co je zajímavé, že já mám domovníka Japonce. Poněvadž on to má ze spoda blíž domů. A vy jste si uměli udělat představu jenom, jak je to vysoký takový barák, tak to vám řeknu. Upřekněru, když já jdu vybírat činzy a jdu v lednu pro peníze, tak jsem akorát příští rok po Vánoci doma.
7: Jonáši, co dělá Anton?
8: Který Anton Zelený?
7: Ale ne, Anton, tvůj bratranec ze San Francisca.
8: Ze San Francisca, ten takový ten oblíkaný.
7: Ano.
8: Já už vím, já ten. To víš, že umřel.
7: Marta? Anton?
8: No jo, ten umřel. Yes, no, měl strašlivou smrt. Měl strašnou smrt, on se utopil v mlíce. V mlíce se utopil, on měl velký kravinec. Měl teda, co měl hodně krávy a tak. A svařovali mlíko v takovým velikým kotli, on tam... Šel na kontrolu, klouznul spad do mlíka, utopil se a našli ho třetí den v jedné kavárně v kafi jakož králov.
7: Ubohá žena.
8: Žena, no je to zaplakala hrozně. To víš, že umřela?
7: To taky?
8: No taky, umřela ta, oni totiž, bratanec Anton ji zařadil prádelnu. A ona se upigliovala. Ona chudák pracovala, chtěla hodně dělat, pracovala i v noci, pigliovala takhle přes čas a strčila si ruce do válce, přišla na druhou stranu, vyšla ven jako límec a teď ti tam nosí jeden na krku.
9: Velestiny dámy a velestiny pánové, díval jsem se častokrát na různé korporace, jak svítí prapory, a co jsem si tak zapamatoval, co mě tak nejvíc utkvělo v paměti, vám přednesu. A sice udělal jsem si sám takové jakési svěcení, nejdříve svěcení praporu skautského. Takový malý skautík přednáší.
7: Já jsem skaut, a kdo je víc, jim harvo kručí. Nemusím se učit nic, jako jiný kručí. Já jsem dítě Svobody, kdo ne, a je Česková. Maminka se jmenuje paní Svobodová. Já nechodím do školy, hlavice nepálí. Lepší se to ve stromovce potagátem válí. Kdo se nechce o kluka starat celý leto, ať ho dá do psatky skautům a tam se o něj stará pámbu a je to. Já jsem skaut, kdo je víc, bydlím stále v lese. Přede mnou se na stromě každá švestka třese. Až budu veliký, řeknu si hej hola a půjdu se s tou skautici se čundrat do podola.
9: To věřím. Jako následující další korporace veteráni. Pan Škrdle, veterán. Prosím, pane Škrdle.
10: No, po dlouhém našemu utrpeně konečně nešla doba, kdy konečně můžeme říct, že ten rapor tady zde tenhle ten je nás. Proto, drazé kolega, promluvíme k vám dnešním dnem řeč, jakožto je tady řeč. Drahé kolegy, tady já, co? No jo, jsem vyvolený tašným úkolu, abych zde vetrené, drahé vetrené, veterány, vám ten, co tadyhle, teda, a je to, tedy, já blahopřát tomu, že jsme konečně se zmohli na ten prápor, kterému já provládám, prápore zavlaj, ucelére, zavlaj. Drazí kolegy, vetrené, tak jako bůl hejba odsacen, tak náš prápor bude vlát ve větru, drazí kolegy, tedy, co? Počkat, hudba, počkat, no, počkat, teď je to hotovej. Teď jsem to ztratil. Co je, počkat, prápore, svinice, tohle, halo, drazí kolege, jak jsem vůl, tak je málo kerej. No, co je, kdo je vůl, aby se musel se přes držku, to sem nepatří, pane kolego, pozor. Zeskupte se cum uhimungen, aufpaschieren, glied, hör, tek, půjdeme, kemr. Pazar, et glied, et kemri, pare, mer. Glied, nesopte mi naš porni, nesopte mi naš porni, cestuju, vy cestujete, zastalo, vy cestujete, pytom tě to játe, vy cestujete.
2: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
11: Uprostřed hvozdu a uprostřed noci, za větrem, v roklince, doutnal ohníček. Kousek dál na pařezu seděl do pláště zachumlaný voják, veterán. Držel stráž, nebylo koho se bát. Daleko široko nebylo člověka, ani jiné šelmy. Je však ve vojácké krvi držet vartu. Díval se do ohně. V ohništi zapraskalo, vyprskla hrst jisker a z popela vyskočil čilý plamínek. Vyšvihl se na hrazdu suché větévky a cvičil a protahoval se na ní, dokud ji neproměnil v popel. Než se skočil dolů mezi žhavé uhlíky, ještě naposledy zablíkal a posvítil na čtyři prošlapané podrážky na dvou párech sešlých holínek, do kterých byli obutí ještě dva další veteráni. Leželi s nohama u tepla a spali. Voják na stráži byl také ospalý. Za hodinku mě vystřídá servác, kránu to vezme bimbác, počítal v duchu. No a pak půjdeme dál. Dál. Ale kam dál? Dokud jemu a tady kamarádům plíce dobře dýchali, dokud nohy uměli celý den běhat z kopce do kopce a k tomu celou noc protancovat, ha, to byly časy. Déle než hodinu dokázali palašem kolem sebe rubat a v rameni ani nelouplo. Kolikrát bez jídla jenom okořalce šli ze šarvátky do šarvátky a žold byl a kořist. Dokonce někdy jim šarže poklepala na rameno a pronesla bravo, anebo well done, podle toho, pro koho zrovna bojovali. Tenkrát flašinetáři na rozcestích jim tu slávu zlomyslně kazili. Ukazovali jim svoje metály a vyprávěli, že se taky probíjeli celou Evropu. Až jednou se jí prej zavolali, postavili do řady a řekli jim, že už je jako nepotřebujou. Pušku, aby vrátili, ale metál, že si můžou připnout i na civil pro větší lesk křtin anebo funusů a tak podobně. Pokud jizev, katarů, záduch a jiných neduhů a pahýlu se týče, ty prej, že získali na policti a slávy, ty jsou jednou provždy jejich a nikdo jim je nesmí upřít. Jeden flašinetář je tak dopálil, že mu vzali kliku od flašinetu a zahodili do kanálu. Já si koupím jenom kliku, volal za nimi, ale vy si šetřte na celý flašinet. Děda asi nelhal. Vlastní slova probudila veterána z polodřímoty. Šáhla na něj smrť. Přemýšlel, jestli má přihodit do ohně, nebo si sednout blíž. Jenže než se rozhodnul, tak usnul. Halo, buď, nemáte oheň? Veterán otevřel oči. Před ním stojí mužík, téměř trpaslík. Černý kabát po kolena, bílou náprsenku a nad ní tvrdý límec s červenou kravatou. Smekl tyrolácký klobouček, oranžový jako pomeranč. Uklonil se a pravil aniž vyňal cigáro s... Hej, buď, nemáte oheň? Nemenuju se buď, povídá voják. Já vím, že se jmenujete Pankrác, ale buď je kratší, pravil mužík a usmál se. Pankrác ukázal na skomírající ohniště. Mužík obratně uhlíkem připálil cigáro a rozdmíchal je do obláčku vonavého dýmu. Pod nosem měl černý knír. Nebyli tu mý dva bratřičkové? Ptal se. Ne, však oni dojdou. Nechcete cigáro? Kafe by bodlo, usmál se Pankrác. S rumem anebo bez? To je vtip? A ne špatný. Přitom vzal palcem a ukazováčkem klobouček a opatrně smekl. Na hlavě mu balancuje hrnek kávy. Rum zavonil až k Pankrácovi. Cukr je v tom, podává Pankrácovi a pokračuje. Vánočku nebo dort?
12: Dort.
11: Mužík smekl podruhé a na temeni dort. Pankrácovi to najednou všechno přišlo k smíchu. Nejdřív se usmíval, pak smál, a teďka už se tiše řechtal. Mužík ožil. Běhal sem a tam dlouhými kroky s pažemi za zády a hovořil, mám radost, když vidím radost. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadal. A Pankrác se popadal za břicho. Musel, protože mužík začal z kloboučku tahat všechno možné a hlavně to, co Pankrác potřeboval. Mejdlo, tabák, křesadlo, nový boty, džbán piva. Pak si mužík posadil klobouk na hlavu a pravil. A další výhoda. Pomyslíte si, aby vás klobouček vynesl na větev a hup, a jste na větvi. A byl na větvi nad Pankrácem. A pokračoval z větve. Chcete dolů? Jste dole. A stále vedle Pankráce. Přenese vás na kraj světa. A posadil jej Pankrácovi na hlavu. Je vám dobře?
12: Akorát.
11: Je váš. A kdyby přišli bratříčkové, takže na ně čekám pod frňákovníkem.
12: Kdeže?
11: No, jako datlovník. Nebo fíkovník. Tak frňákovník. A oni vědí kde. a zmizel v lese. Magrác chtěl jít za ním. Rum mu však zamotal hlavu a byl rád, že neusnul dřív.